kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěžka, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den, kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu Pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na...

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.

0: Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo? Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono. Mm-hmm. Hezký šťavnatý. Tvarohový těsto, tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Paulu se i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Takže do níže se vyklopí majonéza. Do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadi Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host v Pochoutkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásit?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: vyspadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako Unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mně to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí se tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? No takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené je z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na vorařství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvetány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vodařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovu. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý křece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovalo a stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, protože ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme pro to, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, já se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové vorařské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální vorařské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů vorů a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejde udělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný, takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu. On si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve 100.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůru, nebo respektive takový jakoby luxusnější vor, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavěly se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaný koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů, nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se

0: zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo bejt. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop, v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým by potom koušel. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik, je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kostí?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, ne, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: No, necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: No, tak bála, no, tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře, asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový oříšek. Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte, jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, tak mě si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste
3: děkuju,
1: přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Téměř 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu, ukázal to bleskový průzkum Medianu. Voda v nádržích v Libereckém kraji se kvůli horku výrazně oteplila. Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 pracovních míst ve školách. Dnes bude většinou slunečno, později na západě kraje přibývání oblačnosti, teploty 30 až 33 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice Čechy rozděluje. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Silnější podporu má novela mezi lidmi ve věku od 65 do 74 let, kde s ní souhlasí 4 z 10 dotázaných. Mezi voliči hnutí ANO ji podporuje necelých 45% respondentů. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti podle průzkumu nesouhlasí 38% Čechů, většinou mladších ročníků a lidí s vyšším vzděláním. O novele teď rozhoduje sněmovna. V ní má vládní koalice většinu hlasů potřebných k přehlasování prezidentského veta. Současné mimořádně horké počasí zvýšilo teplotu vody v nádržích v Libereckém kraji. Na hladině vodní nádrže Mšenov v Jablonci nad Nisou naměřili vodohospodáři až 27 stupňů Celsia. Nad 23 stupňů se voda ohřívá také v horských nádržích Souš a Bedřichov v Jizerských horách. Kvalitu vody budou odborníci dál sledovat, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
2: V nádržích se zvýšenou pozorností k jakosti vody, což jsou vodárenské a rekreační nádrže, zatím závažné zhoršení jakosti nebylo pozorováno. S ohledem na očekávaný vývoj počasí však nelze vyloučit, že se situace zhorší.
0: Budoucí zemědělci, tedy studenti vyšší odborné a střední školy v Roudnici nad Labem, budou při výuce využívat drony. Naučí se s nimi namonitorovat stav vody a sucha nebo vyhledávat zvěř před sečí. Jeden dron vyjde asi na 90 tisíc korun. Školní statek ve Vědomicích získal na jejich pořízení dar ve výši 200 tisíc korun od České spořitelny. Škola chce koupit 2 drony, uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách dalo dohromady ministerstvo školství. Spustilo ho na svém metodickém portálu EDU. Aktuálně nabízí kolem 500 pozic z celého Česka. Ty můžou zveřejňovat školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát před zveřejněním kontroluje správce portálu. Jak se dají nabídky vyhledávat, popisuje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
3: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou velmi slunečno, později večer na západě kraje čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří ojediněle až 34 stupně, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu před rizikem vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 77. kilometru ve směru na Drážďany stojí pro poruchu odstavené osobní auto. Raději tam zpomalte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté a na Českém rozhlase Sever právě teď začíná nedělní dobré ráno. Viděli jste, že v Sulejovicích úplně nově v roce 2026 otevřeli Muzeum cihel. V unikátní sbírce najdete stovky cihel z České republiky, ale i ze zahraničí. Do Sulejovic vás zavedeme chvíli před 7. a před 6. Teď už ale písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá skupina Rangers a taky Jana Kratochvílová. Tak hezký poslech a dobré ráno.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Skupina Rangers a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 5:10 k tomu příjemné vstávání s Českým rozhlasem Sever. A teď už vám posílám kalendárium a s ním Petra Jungmana.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
2: Martin Fuchsa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start-cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Bomon.
5: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda, herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bryan Adams dospíval, tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Hokejista Václav Nedorost část své kariéry odehrál v Liberci. Vzpomínat na to bude už za pár minut v našem vysílání, ale nejdřív se pojďme podívat na počasí. A už teď řeknu, že bude svítit sluníčko.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká další slunečný den s letními teplotami a většinou bude obloha velmi slunečná, později večer na západě kraje může přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33, v Polabí a Pohoří ojediněle až 34 stupňů. Ve Šluknovském výběžku čekáme 27 až 30 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat okolo 25 až 28 stupňů Celsia. A nepředpokládáme, že by dnes mělo pršet, k tomu povane slabý, proměnlivý během nemístí rýhy. Jeho východní vítr a rostylové podmínky pro dnešní den. Ráno a večer budou mírně nepříznivé, přes den ale dobré.
1: Český rozhlas Sever.

0: Black Milk dospívali a společnost vám i v neděli ráno dělá Český rozhlas Sever. Tak hezké vstávání. Je dvojnásobným juniorským mistrem světa. Zahrál si kanadsko-americkou NHL a část své hokejové kariéry strávil v Liberci. A dnes je Václav Nedorost sportovním ředitelem Českých Budějovic. V rozhovoru s Pavlem Petrem ale přiznalo, že na působení pod Ještědem moc rád vzpomíná.
1: Tak ono to nebylo tak krátký. Já jsem tam měl dvě epizody, narodili se nám tam dvě ty starší děti, nejmladší už se narodil tady doma, ale dvě se mi narodil v Liberci, takže vzpomínám velice dobře. Ta první, to byla ta výluková sezóna. My jsme přišli mladí, hladoví kluci, kteří chtěli dobrý vytížení. Liberec nám ho tenkrát nabídl a myslím si, že ta sezóna se celkově jako týmu velice povedla. A pak jsem tam měl druhou epizodu tříletý působení. Liberec beru jako skoro tady v České republice jako druhý svůj domov, kde jsem tam strávil nejvíc toho času a narodili se nám tam ty děti. Krásné město, výborná organizace, takže jenom pozitivní vzpomínky na Liberec.
2: Kdo ze spoluhráčů se vybaví z té doby?
1: Tý výlukový, samozřejmě tam byli starší kluci Standa Procházka, Vencanová, Glubová, Andrej Podkonický, Jarda Modrý, my kluci, co jsme přišli jako z Ameriky, jo, Radim Vrbata, Aleš Kotalík, Igor Rataj, Leoš Čermák, Honza Tomajko, jo, nerad bych na nikoho zapomněl, možná si vybavím jako úplně všechny, ale nevejde se to sem třeba.
2: Samozřejmě ta vaše hokejová kariéra byla bohatá. Byla úspěšná nebo ne? Jak si to s odstupem času hodnotíte, protože povedli se medaile z juniorského mistrovství světa, hráste na šampionátech dospělých, zahráste si v Americe.
1: Ale jo, tak člověk to musí brát tak, jak to je a já můžu s čistým svědomím říct, že jsem do toho dal úplně všechno a jsem hrdý na to, že i přes 18 operací prostě jsem dokázal se furt vracet. Už ne na tu top úroveň, kterou bych si představoval a která mi byla předsuzovaná, nebo ten potenciál tam ze začátku nějaký jako i byl, ale pořád jsem jako si myslím, že jsem na tom ledě patřil k tomu, že jsem ten hokej uměl hrát a na to jsem hrdý, protože jako tolik operací za sebou a takových návratů, který jsem musel absolvovat, to je asi takový to nejvíc, co bych asi vypíchl z té kariéry. Ani ne tak medaile, jako spíš tohle, to vidím ty kluci teď jako po jedný, po dvou operacích najednou, jo, už to není jako ten návrat není jednoduchý, takže tady z toho hlediska to beru jako velice pozitivní, že jsem do těch 37 dokázal bojovat a rvát se

A tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Jeden židovských památek více už vám prozradí Zuzana Zejdová v aktuálních zprávách. Ty tady budou za necelé 3 minuty. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Jeden židovských památek. Po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která běžně nejsou přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. V parku Střed v Mostě se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Ten se zaměřuje na představování výběrové kávy. Festivalu se účastní české i zahraniční pražírny. Víc ve zprávách v 6. V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Na náměstí Svobody v Žadci dnes v podvečer začne putovní výstava Vysídlení do sídlení. Expozice je podle webu města součástí projektu Paměti národa, který připomíná 80 let od konce druhé světové války. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Dnes bude většinou velmi slunečno, později večer na západě kraje čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem je kvůli pracím na opravách Benešova mostu uzavřená silnice 1/30, to je přístavní ulice. Objížďka vede centrem města.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme po půl šesté a pokračujeme v našem nedělním Dobré ráno. Za malou chvíli tady budou Babské rady, s nimi Jarka Vykoupilová, ale jako první písničky a teď už posílám skupinu Elán a jejich kočku. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Tohle byl Václav Neckář, jeho Potulný hráč a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ani lehce povadlý salát nemusí skončit v odpadcích. Babské rady poradí, jak mu vrátit svěžest a taky prodloužit život.
1: Babské rady.
2: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Společnost vám dělá i v neděli 9. srpna Český rozhlas Sever. V Solejovicích úplně nově v roce 2026 otevřeli muzeum cihel a my se tam vypravíme za malou chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Čeká nás další slunečný den s letními teplotami. Obloha bude velmi slunečná, později večer na západě kraje čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, v Polabí a v Poohří ujedinile až 34 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku čekáme kolem 27 až 30 a na horách 25 až 28 stupňů Celsia. K tomu povane slabý, proměnlivý, během nemístě mírný jihovýchodní vítr a rostylové podmínky pro dnešní den, ráno a večer mírně nepříznivé, přes den už dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Olga Lounová a její Memento Mori, 5:50 k tomu. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Určitě víte, že každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Sulajovice na Litoměřicku má prý tak bohatou a dlouhou historii, že sahá až do pravěku. A bude to asi pravda, protože o pravěkém osídlení těchto míst ve druhé polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem máme spoustu důkazů. Patří mezi ně naleziště 40 hrobů lidu se šňůrovou keramikou, objevené na konci 40. a na začátku 50. let minulého století. První písemná zmínka o Sulajovicích je z roku 1251. V té době patřila obec významnému starému českému vladickému rodu kaplířů ze Sulevic, kteří ji drželi až do roku 1627. V 19. století změnila život i v Sulajovicích průmyslová výroba. Tak například v roce 1846 tam postavili cihelnu, která měla 3 pece. V roce 1855 vybudovali cukrovar a v roce 1882 projel Sulajovicemi první vlak. Na stránkách obce se uvádí, že už v roce 1896 založili ve vsi hasičskou požární ochranu. Ale vraťme se k cihelně a k cihlám. Úplně nově v roce 2026 otevřeli v Sulajovicích Muzeum cihel, které si klade za cíl mapovat a pro budoucí generace uchovat historii cihlářství. V unikátní sbírce najdete stovky cihel z České republiky i ze zahraničí. Některé jsou značené erby šlechtických rodů, na jiných jsou iniciály mistrů cihlářů nebo historické letopočty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.
3: No tak prosím vás, já bych začal třeba s tím, co jsem, teď jsme dělali poslední ty ankety, tak tam byla otázka, jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista. Byla řada jako zajímavých odpovědí a ta jedna paní povídá, rodiče Ježíše Krista, Ježíš Maria, teď si na to nevzpomenu. Tak taky velice zajímavá otázka byla, jak se jmenuje agent 007. Tak jedna odpověď byla, která bohužel nám to nepodepsal, což mě mrzí, povídá Egon Bondy. A pak byl báječný pán v Buštěhradě, takovej v hospodě už trošku bylo vidět, že jí má trošku, no tak trošku, no má jak z praku. A povídá agent 007, jo? A pán, no, a tak agent 007, to jsem já. No. Jedno z takových vděčných témat v tom pořadu je protekce, která se nevyplatí. Jo, tak třeba já bych vám řekl tady o Pepíkovi Fouskovi takovou hezkou historku, kterou Pepa zažil. Když byl Pepa mladý chlapec, tak protože na Kladně zrovna, teďka už je tam dobrý vzduch na Kladensku, ale když byl Pepa v pubertě nebo po pubertě, tak tam byl vzduch velice blbej, tak ho z Kladna poslali za odměnu na léčení s průduškama do Tatranský Polianky, kde ho ubytovali, dali mu takovou nezrovna nejlepší místnost a Pepa, jak to umí, prostě to tam rozbalil, hned tam písničky, aforizmy, hned to prostě jelo všecko. Ten personál si ho okamžitě zamiloval a těm sestrám přišlo žinantní, že má takovou blbou místnost, tak ho přestěhovali do prvního patra a ta sestřička povídá, pozrite se, pán Fúsik. A otevřela okno, tam Tatry, svítilo sluníčko, vzduch krásný a ona říká, pán Fúsik, čo povětě? Fúsik, pán, je to bezvadný, tady opravdu teda, to jste hodný, že jste mě dali. To je takovýhle krásný místnosti, no to je fantastický. Ta sestřička povídá, pán Fúsik, v této izbičky budete velmi spokojný. V této izbičky zomřel Jiří Volkr.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Mosteckém parku Střed se dnes koná druhý ročník kávového festivalu. V Litoměřicích vznikne nové fotbalové hřiště. Fotbalisté Teplic remizovali v lize z Plzní. Dnes bude většinou slunečno, teploty 30 až 33 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V parku Střed v Mostě se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Ten se zaměřuje na představování výběrové kávy. Návštěvníci si v neplacené části programu poslechnou rozhovory s majiteli a majitelkami pražíren. Placené workshopy se budou týkat práce s kávou, přiblížila organizátorka festivalu Kateřina Turek.
4: Celý den se tady střídají termíny a tam se lidi můžou naučit šlehat mlíko tak, aby dokázali vlastně nakreslit ten latte a do kafe, a to se završí v 5 hodin odpoledne amatérskou soutěží v latte artu.
2: V areálu FK Litoměřicko vznikne nové fotbalové hřiště, informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Trávník bude mít menší rozměry než plnohodnotné hřiště pro zápasy. Zázemí pro tréninky tam najdou mládežnické týmy, především mladší žáci, spolky, školy i veřejnost. Celkové náklady na nové hřiště jsou 13 milionů 200 tisíc korun. Festival metalové hudby Brutal Assault v Josefovské pevnosti letos navštívili fanoušci z více než stovky zemí světa. Podle organizátorů přijeli téměř ze všech evropských států, ale také například z Číny, Puerto Rica, Mexika, Chile nebo Austrálie. Nejpočetnější zahraniční skupiny tradičně tvořili fanoušci z Německa, Polska a Slovenska. Festival skončil včera a během 4 dnů na něm vystoupilo víc než 100 interpretů na několika pódiích. Berlínem dnes poprvé projede protestní jízda nahých cyklistů. Akci chtějí účastníci demonstrovat za více respektu, solidarity a větší svobodu těla. Nahou cyklojízdu pořádají organizátoři od roku 2001 každý rok v létě v mnoha městech po celém světě.
5: Sport.
2: Fotbalisté Teplic remizovali ve třetím kole šance ligy s Viktorií Plzeň 5-5. Severočeši přitom prohrávali v 10. minutě 0-3. Jejich návrat do zápasu ocenil teplický trenér Zdenko Frťala.
6: Musím před hráčima i před našima fanouškama smeknout. Důležitý bylo to, že jsme dokázali dát branku na 3-1. Pak už ten zápas byl zdramatizovaný, ale opravdu to zažíváte všechny pocity, které jen můžete jako trenér nebo fanoušek zažít.
2: V příštím kole nastoupí tepličtí fotbalisté na trávníku Sparty Praha.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou velmi slunečno, pozdí večer na západě kraje čekejte přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří ojediněle až 34, ve Šluknovském výběžku 27 až 30 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Libochovicích dnes mají svatovavřineckou pouť, pro dopravu je uzavřené náměstí a na silnici 253 mezi Krupkou, Přítkovem a Dubím čekejte kvůli opravám kyvadlový provoz. Omezení v Prozích je naplánováno do konce srpna.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: I po 6. hodině pokračujeme v našem nedělním Dobrém ránu. Za malou chvíli tady budou krimi historky s Petrem Beranem, tentokrát se vypravíme do Štětí. Ale jako první písničky i ty, které nestárnou, zaspívá skupina Olympik, ale teď už posílá Michala Tučného.
7: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Tohle byla skupina Olympic a tady je Český rozhlas Sever, teď už i krimi historky. A s Petrem Beranem vyrážíme do Štětí.
1: Krimi historky.
2: Ve Štětí řeší policisté další případ podvodu prostřednictvím SMSky. Ženě napsal neznámý pachatel, který se vydával za její dceru s tím, že má rozbitý telefon a potřebuje zaplatit dvě neodkladné faktury. Paní uvěřila, že komunikuje se svojí dcerou. A na uvedený účet poslala víc než 44 tisíc korun. Teprve pak si ověřila skutečnost telefonátem a zjistila, že naletěla podvodníkovi. Ten se pak pokusil vylákat ještě dalších 41 tisíc, ale tentokrát už žena peníze neposlala a obrátila se na policii. Případ kriminalisté dál prověřují.
1: Krimi historky.

0: Tohle byla Imigrant a už navždy bude Amélie z Montmartru. Francouzská herečka Audrey Tautou sice zazářila také ve filmech Šifra Mistra Leonarda nebo Coco Chanel, pro miliony diváků ale zůstává především zasněnou servírkou z pařížského bistra. Dnes je jí 50 let a my si připomeneme životní příběhy herečky, která se dobrovolně vzdala hollywoodské slávy a dala přednost obyčejnému životu už za chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude plný sluníčka a později večera na západě kraje čekáme na obloze přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33, v Polabí a v Poohří dokonce až 34, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever,

0: Skupina Mandraže a Hledá se žena. 6 hodin a 21 minut. K tomu vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Ale jak na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru upine v září už 25 let. A jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo září reflektor.
1: Dis-moi papa, si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor.
2: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčím místem.
3: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
2: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
1: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
2: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
3: She connected by her presence and her personality.
1: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
2: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
4: Professor Langdon, you're in grave danger.
2: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco.

Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Miroslav Žbirka dospíval, tady je Český rozhlas Sever. Zuzana Zejdová už připravuje nové aktuální zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že na Benešově mostě v Ústí nad Labem pokračuje jeho rozsáhlá rekonstrukce. Podrobnosti za chvíli, zhruba za necelé 3 minuty. Já do 7:30 ještě posílám Madonu. Hezký poslech a hezké ráno přeje Renáta Filipi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na Benešově mostě v Ústí nad Labem pokračuje jeho rozsáhlá rekonstrukce. Obnova měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj ale se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím. Víc ve zprávách v 7. Do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře a na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až do třetí třídy. Naopak rozhodně je proti 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Na pozici poradce pro národní bezpečnost dnes končí diplomat Hynek Moníček. Kabinet jeho rezignaci projednal na konci července. Kdo ho ve funkci nahradí, zatím není jasné. Kmoníček ještě během léta nastoupí na post vedoucího stálé mise při OSN v New Yorku. Fotbalisté Teplic remizovali ve třetím kole šance ligy s Viktorií Plzeň 5-5. V příštím kole nastoupí tepličtí fotbalisté na trávníku Sparty Praha. Dnes bude většinou velmi slunečno, později večer na západě kraje čekejte přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 je mezi kruhovou křižovatkou u Staré pošty v Přestanově až ke křižovatce u čerpací stanice Ono u Chlumce, uzavřená pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Objízdná trasa vede po silnicích číslo 8/63 a po dálnici D8 mezi exity 64 až 80.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezký poslech, i po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Legenda říká, že hrad Houska je starší než nedaleký hrad Bezděz a patří tak mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. Taky se jedná o nejpekelnější hrad v České republice. Více už za chvíli, teď písničky. Zaspívá Eva Farná.
3: Mám prostě

0: Brontosauři a Obrázek oblázek a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 6 hodin a 37 minut k tomu. Tajemný, magický, prokletý a rozhodně nejpekelnější. Právě tak se mluví o původně gotickém hradu Houska na Českolipsku.
1: Legenda říká, že hrad Houska je starší než nedaleký hrad Bezděz a patří tak mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. S jistotou víme, že původně tam stávalo hradiště, které podle Václava Hajka z Libočan nechala pro svého syna Housku vystavit Slavibor z rodu Pšovanů. V místě následně vyrostl gotický hrad ze 13. století a nechal jej pravděpodobně postavit v počátcích své vlády Přemysl Otakar II. Tajemný hrad Houska je opředen mnoha tajemstvími a mezi nimi je i důvod, proč hrad vůbec naši předci vystavili. Houska totiž stojí v místě, která nemá ze strategického hlediska vůbec žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu a leží v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje tedy žádný důvod, proč by měl být tento hrad zbudován. Traduje se, že i jeho obranný systém je zaměřen proti vnitřnímu nepříteli. A proto se mluví o tom, že se tam střežilo něco, co se nemělo dostat ven. Podle legendy hrad stojí na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Přestože nepatří mezi největší a nejkrásnější hrady, nehonosí se velkolepým hradním parkem, patří mezi velmi oblíbené cíle turistů. A rozhodně se jedná o ten nejpekelnější hrad u nás.
2: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Tohle byla skupina Alphaville, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní Dobré ráno. Pohled na svět ze sedla kola si zamiluje většina z nás. Více už za chvíli, teď ale pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A o počasí si budu povídat s ústeckým meteorologem Martinem Hinčicou. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak jak to bude vypadat dnes a předpokládám, že nás čeká spoustu sluníčka.
2: Předpokládáte správně, ano, přes den nám vydrží i nadále ta jasná, maximálně polojasná obloha. No a pokud bude nějaká oblačnost, tak taková ta průsvitná, vysoká, takže i přes ní bude svítat slunce. Takže dnešek bude velmi slunečný. A ty teploty ty by měly vystoupat vysoko, mezi 30 až 34 stupňů Celsia. Nejtepleji očekáváme v Polabí a v Pohoří, tedy v těch nejnižších polohách Ústeckého kraje. No a naopak o něco chladněji bude ve Šluknovském výběžku, kde bude mezi 27 až 30 stupni Celsia.
0: Tak to jsou skvělé zprávy a další letní den před námi. O počasí jsem si povídala s ústeckým meteorologem Martinem Hinčicou. Díky a naslyšenou.
2: Pěknou neděli, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Skupina Divokej byl na Českém rozhlase Sever. 6 hodin a 48 minut k tomu my stále pokračujeme v našem nedělním dobrém ráno. A pokud právě vstáváte, tak vám přeji příjemné dobré ráno. Mám tady skvělý tip, jak udělat něco dobrého pro zdraví a rozhodně si to třeba i zamilujete, pokud už to nemilujete. Cyklistika, jak uslyšíte od Evy Bucharové, nám má mnoho benefitů a nezáleží na tom, jestli máte kolo horské anebo silniční.
1: Na minutu o zdraví.
2: Cyklistika je sport, který v mírnějším tempu nemusí být fyzicky tak náročný. Přesto při něm spálíte slušné množství kalorií. Pomůže, aby vaše stehna, lýtka i zadek byly na první pohled pevnější. Pravidelná cyklistika má pozitivní vliv třeba na náš kardiovaskulární systém. Přispívá tak ke snížení krevního tlaku i rizika infarktu. Vzhledem k tomu, že při cyklistice většinu času sedíte a nenesete váhu celého těla, je šetrná ke kloubům. Často se proto doporučuje lidem, kteří mají kila navíc nebo se zotavují po úrazu nebo po operaci koleního kloubu. V takovém případě může totiž fungovat jako skvělá rehabilitace. Cyklistika má tu výhodu, že ji zvládne prakticky každý. Na kolech můžete vidět jak ty nejmenší děti, tak naopak i seniory, kteří kolo využívají jako dopravní prostředek. Hlavní výhodou je, že si každý může přizpůsobit zátěž podle sebe. Pokud zvolíte rovný terén, můžete chvílemi přestat úplně šlapat. Díky tomu si odpočinete a naberete síly na další kilometry. Asi tušíte, co se nachází kolem vašeho domu. Znáte ale takhle dobře taky okolí vzdálené 10-20 kilometrů? Tak sedněte na kolo a jeďte to prozkoumat. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví.

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Dělníci pokračují v obnově Benešova mostu v Ústí nad Labem. V Jablonci nad Nisou dnes končí bižuterní přehlídka Křehká krása. Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Dnes bude většinou velmi slunečno a teploty 30 až 33 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Na Benešově mostě v Ústí nad Labem pokračuje jeho rozsáhlá rekonstrukce. Most je od loňského roku kvůli stavebním pracím úplně uzavřený. Aktuální postup prací přibližuje stavby vedoucí společnosti Štrabak Jan Eckert.
2: V současnosti době probíhá betonáž mostovky. Po betonáži mostovky by se měly dokončit předpolí mostu a dokončit betonový kus mostu, co je vlastně nad protipovodňovou vanou. A potom už jenom taková ta hezká práce, izolace, asfalty, zábradlí.
0: Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj ale se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím i zachování půlmiliardové dotace. O jeho podobě krajská rada rozhodne 24. srpna. V Jablonci nad Nisou dnes skončí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé státní muzeum skla a bižuterie. Přehlídka začala ve čtvrtek. Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už v minulosti nějakou dávku čerpali. Některým se podpora sníží. Podle ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Teplic remizovali ve třetím kole šance ligy s Viktorií Plzeň 5-5. Severočeši prohrávali o 3 branky, pak ale vedli 5-4. Kolem a dvěma asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
3: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty. Myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou velmi slunečno, později večer na západě kraje čekejte přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem je kvůli pracím na opravách Benešova mostu uzavřená silnice 1/30, to je přístavní ulice. Objížďka vede centrem města.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po 7. hodině jsme v polovině našeho nedělního dobrého rána na Českém rozhlase Sever. 10 gólů za 68 minut. Fotbalová šance liga nabídla druhý nejgólovější zápas v její historii. Uslyšíte o něm za chvíli, teď už ale písničky i ty, které nestárnou. Za chvíli zaspívá Valdemar Matuška, ale teď posílám skupinu Holky.

0: Valdemar Matuška a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď už je u nás připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman. A tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fatboy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
2: Martin Fuchsa vyhrál finále kánojí oparník stylem start-cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne?
5: Ano, ano.
4: Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou padesátku slaví rodačka z francouzského Beaumont.
6: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas je s vámi i o víkendu Český rozhlas Sever. A teď už pojďme na počasí a prozradím, že bude opravdu hezky.
1: Počasí.
0: Protože nás čeká další sluneční den s letními teplotami. Obloha bude většinou velmi slunečná, později večer na západě kraje, ale čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 v Polabí a po Ohří dokonce až 34 stupňů, ve Šluknovském výběžku 27 až 30 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. A k tomu pochopitelně hodně sluníčka.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen dospívala a pojďme teď na Českém rozhlase Sever za sportem. Celkový gólový rekord v české nejvyšší fotbalové soutěži to není, ale takhle rychle 10 branek ještě v žádném ligovém utkání nikdy nepadlo. 10 různých střelců to stihlo za 68 minut. Bláznivá přestřelka vyústila v remízu Teplic z Plzní 5-5 a nadchla více než 8 tisíc fanoušků.
1: Vůbec ale plzeňského trenéra Martina Hiského, který 10-gólový zápas zažil jako hráč před 31 lety.
2: Tam to bylo jednoznačný prospěch pro nás, 9-1 se vyhrálo, jo. Tak tohle to je 5-5, to je úplně jiný zápas, jiná horská dráha. Opravdu mi jako na lavičce nebylo dobře, protože cítil jsem tu euforii, cítil jsem tu sílu, byl jsem nadšený z toho, jak to mužstvo začalo ten zápas. Je to prostě pro ty nestranné diváky výborný zážitek, pro mě jako pro trenéra a pro mužstvo samozřejmě je to šok.
1: Naštvala Hiského ztráta 3-gólového náskoku. Z gólovy bohatého utkání nebyl nadšený ani kapitán Plzně Matěj Vidra.
3: My ani asi ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
1: Plzeň dokonce mohla odjet bez bodu. Teplice totiž ve druhé půli překlopili skóre na 5-4, vedení ale neudrželi. Jejich trenér Zdenko Frtěla byl rád, že po zápase nemusel vyhledat lékařskou pomoc.
4: Naštěstí ještě nemusím využívat služby kardiologa. Ten stav si myslím, že se bude ještě chvíli dávat do toho klidového režimu, ale ty nálady byly v kabině zmíšeny. Když pominu ten vývoj toho utkání, tak v závěru jsme mohli definitivně jako udělat fotbalový zázrak, ale to samý nás mohla potrestat i Plzeň.
1: Gólově rekordním zápasem české fotbalové ligy zůstává 3 roky starý duel mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, který Středočeši vyhráli 9-5. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tohle byla Věra Martinová a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Zuzka Zejdová už připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že v Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Podrobnosti za chvíli, já do 7:30 ještě posílám skupinu ABBA. Hezký poslech.

0: zprávy.
1: V parku Střed v Mostě se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Ten se zaměřuje na představování výběrové kávy. Festivalu se účastní české i zahraniční pražírny. V Jablonci nad Nisou jsou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra. Na náměstí Svobody v Žadci dnes v podvečer začne putovní výstava Vysídlení do sídlení. Expozice je podle webu města součástí projektu Paměti národa 80, který připomíná 80 let od konce druhé světové války. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým lidem se podpora sníží. Na dnešek připadá Den židovských památek. Lidé po celém Česku můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné nebo nedávno prošly rekonstrukcí. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Máme před sebou slunečný den s letními teplotami. Většinou bude jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Se zdržením počítejte na Děčínsku mezi Lesnou a Velkou Velení se kvůli opravě jezdí kyvadlově jedním pruhem. Dopravu řídí semafor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. A dnes se dozvíme, jakou vysévat zeleninu pro podzimní sklizeň, ale teď už písničky. Tak hezký poslech.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas je s vámi i o víkendu. Máme neděli 9. srpna 7 hodin a 34 minut k tomu. Na záhonech začíná takzvaná druhá sezóna. Tipy, co vysít na uvolněné záhony, tak to má pro vás Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, ani v druhé polovině léta nemusí záhony zůstávat prázdné. Po sklizni raných plodin se otevírá prostor pro zeleninu, kterou můžeme sklízet ještě na podzim. Po raných bramborách, hrášku, salátu nebo řetkvičkách můžeme vysévat špenát, polníček, listové saláty, rukolu nebo další řetkvičky. Oblíbené jsou také pekinské zelí, čínské zelí nebo japonská listová zelenina mizuna. V teplejších oblastech se ještě daří některým odrůdám kedluben. Před výsevem ale musíme odstranit zbytky předchozí plodiny, půdu nakypřit a podle potřeby doplnit kompost. Určitě dodržíme střídání plodin. Po hrášku a fazolích se většině zeleniny daří velmi dobře, protože luskoviny obohacují půdu o dusík. Naopak po brukvovitých rostlinách, tedy například po kedlubnách, zelí nebo řetkvičkách, nevyséváme další brukvovité druhy. Podobně po salátu můžeme bez obav pěstovat většinu ostatních druhů zeleniny, zatímco po špenátu je vhodné zařadit jinou skupinu rostlin. Mnozí zahrádkáři potvrzují, že podzimní listová zelenina mívá jemnější chuť a méně vybíhá do květu než v předchozí teplejší části roku. I proto se vyplatí využít každý volný záhon. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: James Blunt na Českém rozhlase Sever, 7 hodin a 39 minut tomu. Víte, že Benešův most v Ústí nad Labem už 90 let spojuje oba břehy Labe. Jaké historické události zažil a v jaké fázi je jeho rozsáhlá rekonstrukce, tak to od nás uslyšíte za chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude většinou velmi slunečný. Podle meteorologů nás čeká slunečný den s letními teplotami. Později večer na západě Ústeckého kraje čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou vysoké, 30 až 33 v Polabí a Pohoří ojedinělé až 34 stupňů, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. K tomu povane slabý, proměnlivý, během nemísty mírný jihovýchodní vítr.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio V.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Na malou chvíli a taky zpěvačka Anna K. a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Před námi je aktuální čas, máme 7 hodin a 45 minut k tomu. Před námi je další reportáže dnešního dne. Víte, že Benešův most v Ústí nad Labem dnes, tedy v neděli 9. srpna, slaví 90 let od svého otevření. Navrhl ho rakouský mostní inženýr Josef Milan a za dobu své existence se stal svědky řady významných událostí minulého století. Od loňského roku je ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřený.
2: Z původní konstrukce zbyly oblouky, částečně ta táhla svislá a pak ty příčníky, které ty oblouky drží pohromadě.
3: Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem s výhledem na právě obnovovaný Benešův most mi historik a senátor za SEN 21 Martin Krsek přibližuje jeho příběh. Za 9 desetiletí se stal svědkem řady významných událostí minulého století.
2: Pamětník 21. srpna 1968 sledoval příjezd sovětských vojsk, které projížděly přes most. On vyšplhal na most a nahoře na mostě byla velká kovová hvězda plná žárovek, která v noci svítila. Takže on ještě s nějakým dalším člověkem tu hvězdu odřezali a zatímco teda dole projížděly sovětský bojový vozidla, tak tedy on z vrchu shodil vlastně ten symbol komunismu do Labe.
3: Co byste popřál mostu k 90. narozeninám?
2: Já bych mu popřál k 90. nám, aby už nezažíval žádná taková dramata, žádné takové lidské tragédie, jaké bohužel v tom divokém 20. století musel prožít a museli prožít lidé, kteří po něm chodili.
3: Dnes se na mostě nepíšou dějiny, ale jeho další kapitola. Popisuje stavby vedoucí Jan Eckert z firmy Strabag.
4: Nyní jsme dokončili výměnu ocelové konstrukce a v současnosti v současné době probíhá betonáž mostovky. Po betonáži mostovky by se měly dokončit předpolí mostu a dokončit betonový kus mostu, co je vlastně nad protipovodňovou vanou a tady směrem nad Třekov. A potom už jenom taková ta hezká práce, izolace, asfalty, zábradlí, dokončit nátěry a udělat okolo pěkně travičku a vysát se stromečky.
3: Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj teď se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím. Dodržení termínu je přitom důležité kvůli 500 milionové evropské dotaci. O dalším postupu bude krajská rada rozhodovat 24. srpna. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Tepličani můžou připomínkovat návrh městské koncepce rodinné politiky. Z Varnsdorfu dnes odstartuje 28. ročník cyklistického závodu Tour de Jedlová. Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Bude jasno později večer na západě kraje přibývání oblačnosti. Největší teploty 30 až 33 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Teplice pracují na koncepci rodinné politiky města do roku 2030. Do přípravy se zapojily 20 lidí z komunitního plánování. Podílet se můžou taky obyvatelé prostřednictvím připomínek. Podle mluvčí magistrátu Adiny Sedlákové je můžou podávat do 16. srpna. Návrh koncepce i připomínkový list jsou na webu města.
2: Podle dokumentu patří mezi silné stránky Teplic třeba podpora sociálních služeb, sportu nebo kultury. Minusem je mimo jiné absence dětského psychiatra nebo azylových domů. Koncepce rodinné politiky má i praktický význam. Je to podklad pro některé dotace a programy zaměřené na podporu rodin a seniorů. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Ve Varnsdorfu se dnes uskuteční horský cyklistický závod Tour de Jedlová. 11-kilometrová trasa povede od Lidové zahrady k rozhledně Jedlová. Závodníci na ní překonají převýšení zhruba 400 metrů. 28. ročník závodu začne v 10 hodin a přihlásit se na něj může kdokoliv i na místě. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
3: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je Nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin. Demonstrací se lidé můžou zúčastnit například ve Varšavě, Lublinu, Krakově, Vratislavi, Opolu nebo v Jelení hoře. Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nacionalismu, nenávisti a násilí namířeného proti Ukrajincům a dalším menšinám žijícím v Polsku. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavi 0-2. Středočeši rozhodli v první půli, kdy skórovali Schubert a z penalty Klíma. Po třech kolech má Sparta pouze 3 body a v neúplné tabulce je až 9. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a díky lepšímu skóre vede ligu před Teplicemi, které remizovaly s Plzní 5-5. Zlín podlehl Bohemians 0-2.
1: Počasí.
0: Máme před sebou slunečný den s letními teplotami, většinou bude jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, v Polabí a Poohří ojediněle až 34, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Při cestě do Prahy po dálnici D8 pozor, mezi 69. a 59. kilometrem silničáři tam udržují zeleň, levý jízdní pruh je uzavřený, pozor taky na pomalu jedoucí auto údržby.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po osmé a my míříme do finále našeho nedělního Dobrého rána. Za malou chvíli tady bude Martin Písařík a naše rubrika Co v učebnicích nebylo. A tentokrát se asi popovídáme o pásovcích. Ale jako první písničky i ty, které nestárnou, zaspívá Dalibor Janda a těšte se v průběhu hodiny i na Marcelu Hulanovou.
1: Dobré ráno.

0: Tohle byl Dalibor Janda, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní Dobré ráno. V rubrice Co v učebnicích nebylo, dneska zamíříme do zvířecí říše. Martin Písařík vám teď přinese spoustu zajímavostí o pásovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tohle byla skupina Eruption a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Nejstarší zoologická zahrada v Česku oslavuje svoje narozeniny. Řeč je o zoo v Liberci, která funguje už 122 let. Pro návštěvníky si v sobotu připravila speciální program, zatímco někteří lidé si zoo přišli prohlédnout bez konkrétního cíle, jiní se přišli rozloučit s jedním zvířat. S jakým takto uslyšíte už za chvíli. Teď počasí.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů nás se dnes čeká slunečný den s letními teplotami, protože obloha bude velmi jasná. Později večer na západě kraje, ale čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vysoké, opět přes 30, 30 až 33 stupňů. V Polabí a v Pohoří ojediněle až 34 stupňů Celzia. Ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů. K tomu povane slabý, proměnlivý, během nemísty mírný jihovýchodní vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucie a jejich Daniela na Českém rozhlase Sever. Víte, že už 122 let funguje v Liberci zoologická zahrada? Nejstarší zoo v Česku v sobotu oslavila svoje narozeniny. Vstup byl za symbolických 122 korun a návštěvníci si mohli v online kvízu prověřit svoje znalosti o historii zahrady nebo o některých zvířatech. Někteří lidé se také u této příležitosti přišli rozloučit s posledním slonem.
1: Chodíme sem rádi s vnoučatama, jsem chodila, je to hezká část prostě Liberce.
2: Jaroslava Dostálová se kromě jiného přišla rozloučit se slonicí Balou, která bude v září odjíždět do specializovaného zařízení ve Velké Británii.
1: Hned jsem si vzpomněla, že vlastně Balu budou odvážet, takže ještě jsem říkala, tak to ještě možná chytíme, no a máme štěstí, vidíme.
2: S posledním slonem v zoo se přišla rozloučit taky Karina Mocová.
3: Pamatuju se ještě, když jich tam bylo více od těch slonů.
2: Koukám, vy už máte staženou aplikaci, ano. A chystáte se luštit.
3: Zaujalo mě to hlavně děti, že jo, samozřejmě.
2: Kvíz, kterým si můžou lidé procházku zoologickou zahradou zpestřit, má celkem 8 otázek, říká zaměstnanec ze zoo Alan Fabík.
4: Tam jsou otázky o historii, například proč se gondolovému jezírku říká gondolové. Ten návodní text najdou lidé na tom místě a je tam kontrolní otázka. No a když absolvují tu hru, tak dostanou sladkou odměnu.
2: Liberecká zoo je nejstarší v Česku. Před 122 lety ji založil ornitologický spolek, říká ředitel zahrady David Nejedlo.
5: 6. srpna v roce 1904 podal na radnici k rukám rady žádost o svěření několika hektarů pozemků a dochoval se záznam z jednání rady právě z 8.8.1904, kdy rada tento záměr odsouhlasila. A od toho data tady odvozujeme založení zoologické zahrady.
2: Vzhledem ke stáří zahrady jsou její výběhy často malé a nevyhovující aktuálním požadavkům pro chov zvířat. Proto je vedení zahrady postupně modernizuje a upravuje. Podmínky by se měly zlepšit taky díky rozšíření zoo.
5: Připravujeme nový projekt, který se jmenuje Údolí ohrožené divočiny. Budeme moct část těch zvířat

Darina Rolincová dospívala 8 hodin a 28 minut k tomu. Zuzka Zejdová už připravuje rychlý přehled zpráv. S nimi ve studiu bude zhruba za 2 minuty přesně o 8:30. Do té doby ještě posílám skupinu Roxet. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezký den s námi i ve společnosti Českého rozhlasu Sever. Hello.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Bylo 8:30. Na Benešově mostě v Ústí nad Labem pokračuje jeho rozsáhlá rekonstrukce. Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj se zhotovitelem ale připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím. Do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až do třetí třídy. Naopak rozhodně proti je 13%. Vyplývá to z bleskového průzkumu

0: agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Galerie Lázně v Liberci a Muzeum v Semilech chtějí do příprav dvou výstav zapojit veřejnost. Galerie schání nábytek a další dekorace z 60. až 80. let minulého století. Bytové doplňky chce galerie využít pro podzimní výstavu slovensko-vietnamské umělkyně Kvet Nguyen. Galerie to uvedla na sociálních sítích. Fotbalisté Teplice remizovali ve třetím kole šance ligy s Viktorií Plzeň 5-5. V příštím kole nastoupí tepličtí fotbalisté na trávníku Sparty Praha. Čeká nás slunečný den s letními teplotami, většinou bude jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, ve Šluknovském výběžku 27 až 30, na horách 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Litoměřicku na silnici 1/15 mezi Litoměřicemi a nájezdem na dálnici u Lovosic udržují silničáři trávu. Uzavřeli kvůli tomu pravý jízdní pruh. Pozor taky na pomalu jedoucí auto údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, i po půl deváté pokračujeme v našem nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Sever. V Mosteckém parku Střed se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Podrobnosti chvíli před devátou teď už posílám Marcelu Hlanovou. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezkou neděli.

0: Gott a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 8 hodin a 40 minut k tomu. Teď vám představíme v našich slavných severočiších významnou osobnost českého protinacistického odboje, Gertrúdu Šaškovou.
1: Slavní severočeši.
2: Mezi méně známé, avšak mimořádně významné osobnosti českého protifašistického odboje patří Gertrúda Šašková. Narodila se v roce 1896 v Březně u Loun. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy získala doktorát a na pražských středních školách pracovala jako profesorka dějepisu a zeměpisu. Zapojila se do obrodného hnutí československého studentstva a byla rovněž členkou jednoty českobratrské. Jako odborná publicistka publikovala pod pseudonymem Kateřina Kalašová kratší historické studie a články, především o české reformaci. Napsala také knihu povídek pro děti. Měla těžký život. Starala se o matku, která onemocněla rakovinou, i o dva mentálně postižené bratry. Nakonec se u ní rakovina objevila také. V době nacistické okupace se Šašková zapojila do odbojového hnutí. Společně s manželi Bergauerovými a Brunclíkovými se aktivně podílela na ukrývání britského armádního důstojníka Ronalda Littledalea, který uprchl ze zajateckého tábora. Útěk do Švýcarska se mu nakonec nezdařil. Byl zatčen gestapem a při ostrých výsleších zřejmě vyzradil jména těch, kteří mu pomáhali. Gertrúdu Šaškovou zatkli také. V říjnu 1942 byla popravena ranou do týla v Mauthausenu. Majoru Littledalovi se po uvěznění podařil další útěk. Dostal se do Anglie a v září 1944 padl při bojích na francouzském území.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. A pojďme na počasí a už teď prozradím, že nás čeká další teplý, sluneční a ryze letní den.
1: Počasí.
0: Obloha totiž bude jasná, tedy velmi slunečná. Později večera na západě kraje může přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, v Polabí a v Pohoří ujedinila až 34. Ve Šluknovském výběžku čekáme 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 25 až 28. K tomu povane slabý, proměnlivý, během nemísty mírný jihovýchodní vítr.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: se smát. Radek Tomášek dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. V parku Střed Mostě se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Ten se zaměřuje na představení výběrové kávy. Festivalu se účastní jak české, tak zahraniční pražírny. Více o festivalu si teď povíme s Kateřinou Kučerovou. Katko, přeji hezké dopoledne, hezké ráno.
1: Také přeji hezké ráno.
0: Kolik pražíren se účastní letošního festivalu Kafování?
1: Tak festival je oproti minulému roku větší a účastní se ho jiné pražírny. Lidé se na druhém ročníku festivalu mohou těšit celkem na 12 pražíren. Kávu z těch zahraničních budou moci ochutnat ve zvláštním stánku nazvaném Brewbar.
0: Na jaký program se mohou návštěvníci těšit?
1: Festivalový program je rozdělený na placenou a neplacenou část. Neplacená část se koná na pódiu v parku. Zde si lidé mohou poslechnout rozhovory s majiteli a majitelkami pražíren a lidmi, kteří se dlouhodobě věnují kávě. Co se bude dít v placené části programu, přiblížila organizátorka festivalu Kateřina Turek.
2: Tam máme tu placenou část, a to je na střeše kavárny. Tam to jsou převážně workshopy nebo cuppingy, lidi tam ochutnávají kafe nebo se učí, jak některé věci poznat nebo připravit, nebo párovat kafe s čokoládou.
1: K dispozici bude také workshop latte artu. Lidé se tam budou moci naučit šlehat mléko a kreslit do kávy. Kateřina Turek ale upozorňuje, že kapacita workshopu je omezená. V 5 hodin pak tento kurz završí soutěž o nejlepší obrázek v kávě.
0: Tak to zní opravdu dobře a ještě mi prozradí na festivalu připravený třeba i program pro děti.
1: Ano, po celou dobu festivalu budou děti moct navrhovat samolepku na balíček s kávovými zrnky.
2: Stejně jako minulý rok, i letos děti můžou navrhovat samolepku na kávový balíček na zrnka, který jsou vytvořený přímo pro tenhle festival. Minulý rok vyhrál návrh od 2,5letý holčičky a ten vlastně letos se tady bude prodávat s tím jejím návrhem.
1: Program celého festivalu pak končí v 6 hodin cvičením jógy.
0: Skvělý tip na neděli a taky pozvánku do Mostu, tak to nám právě teď přinesla naše redaktorka Kateřina Kučerová. Katko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Mosteckém parku Střed se dnes koná druhý ročník kávového festivalu. Muzeum v Semilech chystá výstavu o hospodách. Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní desítky židovských synagog a hřbitovů. Bude jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Jsou to zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. V parku Střed v Mostě se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Ten se zaměřuje na představování výběrové kávy. Festivalu se účastní jak české, tak zahraniční pražírny. Návštěvníci si v neplacené části programu poslechnou rozhovory s majiteli a majitelkami pražíren. Placené workshopy se budou týkat práce s kávou, přiblížila organizátorka festivalu Kateřina Turek.
2: Celý den se tady střídají termíny a tam se lidi můžou naučit šlehat mlíko tak, aby dokázali vlastně nakreslit ten latte art do kafe, a to se završí v 5 hodin odpoledne amatérskou soutěží v latte artu.
0: Muzeum v Semilech má zájem o fotografie, dokumenty a zajímavosti, které se týkají hospod ze Semil a okolí. Výstavu o historii pohostinství v tomto městě a okolí chce uspořádat v roce 2028. Muzejníky zajímají fotografie, dokumenty a další zajímavosti týkající se hospůdek a restaurací v Semilech a okolních obcích Chuchelna, Příkrý, Boskov, Slaná a Benešov, uvedl ředitel muzea Miroslav Schneiberg. Výstava bude v prostorách muzea, kde býval hostinec u České koruny. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moct prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které pravidelně přístupné nejsou. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
3: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému, takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
0: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy budou dnes otevřené od 10 do 17 hodin. Ve Varnsdorfu se dnes uskuteční horský cyklistický závod Tour de Jedlová. 11-kilometrová trasa povede od Lidové zahrady k rozhledně Jedlová. Závodníci na ní překonají převýšení zhruba 400 metrů. 28. ročník závodu začne v 10 hodin.
1: Počasí.
0: Čeká nás slunečný den s letními teplotami, většinou bude jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 121 cm, průtok 73 metry krychlové za sekundu, předpověď 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na silnici 1/27 mezi Žadcem a Mostem. Silničáři tam sekají trávu, pohybují se v pravém jízdním pruhu. Raději tam zpomalte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Planetárium.
1: Jak se přistává na planetkách, čili asteroidech? O tom, že to není nic jednoduchého, si budeme povídat s popularizátorem astronomie a astrofyziky Janem Veselým.
2: Jilmy, jasany, olše nebo smrky pichlavé se u nás potýkají se smrtícími houbovými patogeny. Jak k tomu došlo? O tom v další letní repríze pohovoří mykolog Miroslav Kolařík.
1: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěž o knihu a uslyšíte srpnový příběh se šestkou na konci letopočtu.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Při rekonstrukci svého domu našel jeden z obyvatel městečka Kiama v australském státě Nový Jižní Wales ve starém krbu zazděnou čajovou bednu a v ní knihu Starožitnosti Athén z roku 1858. Kniha patřila do původního fondu veřejné knihovny v Kiamě, kam ji nyní nálezce asi po 150 letech konečně vrátil. Kdo si knihu kdysi půjčil, nelze zjistit. Knihovní deník z té doby se ztratil. Pokuta za opožděné vrácení by knihovně vynesla zhruba 28 tisíc australských dolarů.
0: Hvězdnice alpská vytrvalá bylina s fialovými až modrofialovými květy se žlutým středem a přízemní růžicí listů přežívá od doby ledové na severu Čech už jen na třech lokalitách. Na skalách a kamenitých svazích vrchů Bořně, Sedla a Klíče. Nedávno spuštěný program na její záchranu počítá s vyřezáváním náletových dřevin, čištěním štěrbin, kde hvězdnice klíčí, i s výsadbou rostlinek vypěstovaných v botanických zahradách ze semen odebraných v terénu.
1: Populace tygrů v Nepálu za poslední 4 roky vzrostla o pětinu, v zemi jich žije 429. Podle ekologů je to především díky ochraně jejich přirozeného prostředí. Tygry se podařilo sečíst díky záznamům z husté sítě fotopastí a následným porovnáváním jedinečné kresby pruhů v srsti jednotlivých zvířat. Úspěšná ochrana však přináší také větší riziko konfliktů mezi tygry a lidmi. Zástupci místních komunit proto vyzývají vládu k investicím do ochranných opatření.
0: Při dohledu na stavbě modernizované železniční trati Brno-Přerov našli poblíž Kojetína archeologové přes 3000 let starý soubor bronzových předmětů kultury popelnicových polí. V místech bývalého mokřadu u řeky leželo pohromadě 8 srpů, část meče, zlomky ozdob a další předměty, z nichž většina nesla stopy běžného užívání. Před uložením do země však byly záměrně poškozeny. Podle vědců k tomu zřejmě došlo během nějakého dobového rituálu.
1: Na gramodesce z pozlacené mědi, kterou nesou sondy Voyager, nejvzdálenější objekty ve vesmíru vytvořené lidmi, je mimo jiné nahráno 55 pozdravů v různých jazycích světa, včetně češtiny. Pozdrav, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. V roce 1977 pro NASA nahrál jaderný fyzik Václav Otakar Kostroun. Dodnes žije. Brněnští hvězdáři ho v Americe našli. Jak jim řekl, je hrdý na to, že díky jeho hlasu je i čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
0: I v další části dnešního pořadu zůstaneme v kosmu, nebo přesněji v naší sluneční soustavě.
1: Vydáme se totiž k planetkám. Planetárium.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pro mnohé autory vědecko-fantastické literatury, čili science fiction, včetně těch našich, představuje přistání na asteroidu běžnou rutinu.
2: Namátkou se mi vybavuje dobrodružství českých astronautů na planetce Eros, popisované před více než 80 lety roztomile naivním způsobem spisovatelem J.M. Troskou v jeho románové trilogii Zápas s nebem.
1: Ve sci-fi se na asteroidech třeba i bydlí, stojí tam kosmické stanice nebo se tam těží vzácné nerosty. Realita je však jiná. Skutečná přistání na asteroidech můžeme zatím spočítat na prstech jedné ruky.
2: Váže se k ním pár nedávných kulatých a půlkulatých výročí, která si dnes a také příští týden v našem pořadu připomeneme. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.

0: Ke skutečnému přistání na asteroidu došlo zatím jen v průběhu 3 kosmických misí Near Shoemaker, Hayabusa a Hayabusa 2.
1: Od toho úplně prvního uplynulo letos v únoru 25 let. V roce 2001 měkce přistála shodou okolností právě na asteroidu Eros americká sonda Near Shoemaker.
0: Na rozdíl od troskových hrdinů pánů Farina, Horáka a Brady tam nenašla civilizaci miniaturních humanoidů, ale zjednodušeně řečeno jen očekávaný prach a kamení.
1: I tak to byla akce na nejvýš zajímavá, protože přistání na planetce v rámci této mise vlastně vůbec nebylo v plánu.
0: Jaké měla sonda Near Shoemaker úkoly a jak byla v jejich plnění úspěšná, shrnuje Jan Veselý, popularizátor astronomie a astrofyziky z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
2: Ono to NEAR je vlastně zkrátka z Near Earth Asteroid Rendezvous. Ten první úkol byl vůbec doletět k nějakému asteroidu, který se blíží k Zemi. To Near Earth Asteroid je kategorie těles, která se blíží k Zemi. Některá z nich mohou být i nebezpečná. Eros je veliký asteroid a víme, že nebezpečný není, ale ten úplně první úkol byl prostě vyfotografovat zblízka detaily, čili morfologii, zjistit minerální a chemické složení, také zjistit třeba, jestli má magnetické pole ten asteroid a jak je uvnitř rozmístěna hmota, což se dělá na základě gravitačního působení na tu sondu. Takže v podstatě opravdu základní výzkum toho asteroidu, protože to bylo vlastně poprvé, co měl být takhle detailně zkoumán některý z těch blízkozemních. Někteří astronomové také doufali, že když se zjistí chemické složení asteroidu, že se nám podaří ztotožnit některé meteority, protože my dnes víme, že meteority, ta tělesa, která najdeme na Zemi po dopadu z vesmíru, takže pochází buď z komet nebo z asteroidů. Víme, že třeba hodně meteoritů pochází z asteroidu Vesta a někteří vkládali naději, že se podaří dokonce identifikovat meteority podle složení, které má Eros s tím, že pochází z téhle planetky konkrétní, ale to se nakonec nepodařilo. Nicméně mezi těmi oficiálními cíly tohle ani nebylo. To bylo jenom takové zbožné přání některých astronomů.
3: Ani to přistání nebylo původně v plánu, proč se vedení mise rozhodlo, že to zkusí. Chtěli to jenom zkusit nebo doufali v nějaký ten vědecký nebo technický přínos?
2: Primárně to chtěli jenom zkusit, ale v každém případě bylo jasné, že i kdyby se to třeba nepovedlo, tak technický přínos z hlediska vyzkoušení, jak to vůbec udělat, ten by byl v každém případě obrovský. Ono se to přistání nakonec povedlo a vědecký přínos spočíval v tom, že ta sonda během toho přistávání, klesání vlastně k povrchu asteroidu pořídila detailní snímky, které z té vzdálenosti, kde se pohybovala předtím, což bylo 35 kilometrů nebo taky 200 kilometrů od planetky, nemohla vyfotit. Přistála v první polovině února 2001. Do konce února fungovala, potom se odmlčela a další pokusy o navázání spojení teda už nebyly úspěšné, takže pak už byla ta mise ukončená, ale až v roce 2002. Nicméně těch pár dní, co to pracovalo, tak třeba ty přístroje, které měly zjišťovat chemické složení, rentgenový alfaprotonový spektrometr, tak to pracovalo z 10 centimetrů najednou, takže ta citlivost byla mnohonásobně vyšší než z té oběžné dráhy. Takže ano, primárně šlo o to vůbec vyzkoušet, takovéhle přistání, když už je ta příležitost, i když to původně nebylo v plánu. A druhá věc tedy, že technický přínos byl jednoznačně předem už jasný a vědecký přínos nakonec díky tomu, že se to podařilo, byl také mimořádný.
1: K dalšímu přistání na asteroidu došlo 19. listopadu roku 2005, kdy japonská sonda Hayabusa dosedla na povrch planetky Itokawa.
0: I v jejím případě to byla tak trochu zkouška. Udává se, že šlo především o zkušební technologickou misi.
2: Přesně tak to Japonci vlastně od začátku deklarovali, že jde o technologickou misi. Ta sonda Hayabusa, ono to česky znamená sokol stěhovavý, takže já mám tendenci Hayabusu pojmenovávat v mužském rodě, pokud nemluvím o sondě, tak ona měla za úkol doletět k tomu asteroidu, měla být autonomně naváděna, protože si musíme uvědomit, že zpoždění mezi rádiovým signálem, který přichází ze sondy na Zemi a potom zase třeba odpovědí ze Země, je řádově minuty a někdy taky desítky minut, záleží na okamžité vzdálenosti toho asteroidu a té sondy od naší Země, takže vlastně ze Země to nejde řídit. Není to jako autíčko na dálkové ovládání, že bychom prostě viděli, co se tam děje v současném okamžiku prostě online a přistávali. Čili cílem bylo autonomně nesnad úplně přistát. Ono vlastně nebylo ani cílem přistát směřování té sondy. Ona měla takový, oni tomu říkali roh, prostě takové zařízení, které mělo se dotknout toho asteroidu, měl se zvířit ten materiál na povrchu a ten měl být nasát, možná bychom to mohli nazvat chobotem, a ty vzorky pak měly být vráceny na Zemi. A protože to autonomní navádění, byla to technologická zkouška, nefungovalo tak, jak by úplně jako si přáli, tak se vlastně té sondě podařilo nechtěně přistát na tom asteroidu. To zařízení se poškodilo dokonce a Hayabusa vydržel na povrchu asteroidu Itokava 30 minut, pak se zase jak vzvednul a vzdálil, ale naštěstí ten hrot toho chobotu se ušpinil od toho asteroidu, čili nějaký vzorek odebrán byl. To bylo vlastně druhé přistání, které bylo taky neplánované.
3: Sonda měla i takový maličký rover Minerva, který měl být vysazen na povrch, to se ale nepovedlo.
2: Tam šlo zase o to, že hlavní sonda vyhodnotila, že je moc blízko tomu asteroidu, tak začala couvat. Začala se vzdalovat ve chvíli, kdy měl být vypuštěn ten přistávací modul Minerva. To byl takový válec, který měl výšku 10 cm a průměr 12 cm a měl dosednout na povrch toho asteroidu v podstatě volným pádem. Tam je velmi nízká gravitace, takže měl dosednout a pořizovat fotografie, ale bohužel byl uvolněn z té hlavní sondy v okamžiku, kdy ta se vzdalovala, čili k volnému pádu nedošlo. A gravitace toho asteroidu byla tak malá, že Minerva ten modul uletěl pryč a nepřistál, nedokázal tu misi splnit.
3: Ale vzorky aspoň nějaké tedy byly nabrány a jak se měly dostat na Zemi, jak byla zajištěna ta doprava? Proběhlo to všechno podle plánu?
2: Tohle proběhlo podle plánu, protože Hayabusa se vlastně pak vzdálil od toho asteroidu, vydal se na dráhu, která směřovala zase zpátky k Zemi na takovou protáhlou eliptickou dráhu a při přiblížení k Zemi v roce 2010 se uvolnilo malé návratové pouzdro, které přistávalo řízeně tedy nejdřív na padáku a potom do pouště v Austrálii poblíž Woomery. Tam je území, kde jsou dokonce i třeba antény na komunikaci se sondami a družicemi a je to poušť nebo polopoušť, ale spíš poušť, takže tam se to dobře hledá. Čili ano, to pouzdro s těmi vzorky se vrátilo na Zemi. Když to pouzdro otevřeli, tak zjistili, že je tam 1500, nakonec, když je spočítali, zrníček prachu a dohromady to vážilo méně než 1 gram. Takže ten vzorek nebyl nijak jako veliký, nicméně můžeme na Zemi zkoumat přímo chemické složení a mineralogické složení povrchu asteroidu Itokava, s tím, že si ale uvědomujeme, že to je materiál, který byl vystaven sluneční radiaci, což je mimochodem další věc, kterou ty sondy na těch asteroidech zkoumají a zkoumaly, takže ten materiál je pozměněný. Ale je to prostě materiál, který pochází z toho asteroidu z jeho povrchu. A ze sondy Hayabusa máme teda necelý 1 gram prachových zrníček.

0: Třetí misí, jejíž součástí bylo přistání na asteroidu, byla mise sondy Hayabusa 2. Jejím cílem byla tentokrát planetka Ryugu.
1: Sonda samotná se asteroidu opět měla jen dotknout. Přistát na něm mělo několik roverů, které sebou nesla. O jaké přístroje šlo, co měli za úkol a jak moc byly úspěšné. O tom stále hovoří Jan Veselý.
2: Ta hlavní sonda se docela hodně podobala té jedničce, která jedničku neměla, ta původní byla jenom Hayabusa, druhá je Hayabusa 2. Ona se opravdu měla, tak jako to měl původně dělat Hayabusa, jenom dotknout. Ten chobot, to nasávací zařízení bylo ale tentokrát složitější. Jednak vystřelili kuličku proti tomu asteroidu, aby se zvednul ten materiál a potom se nasával vzorek. A k tomu odběru došlo dvakrát, protože po druhé byl vystřelen ještě o něco větší projektil, aby se zvedly i kamínky, prostě větší materiál. Tohle perfektně fungovalo, tohle se podařilo odebrat vzorky a ten chobot se toho asteroidu, v tomhle případě Ryugu, teda opravdu jenom dotknul. Ta hlavní sonda nepřistávala, neměla to za úkol přistávat, ale měla sebou už několik těch malých sond, těch řekněme roverů, ale většina lidí, když se řekne rover, tak si představuje, že to má kolečka. Tyhle ty malé sondičky měly za úkol přistát. Ten projekt toho přistání malých subsond se jmenoval opět Minerva římská 2, ale tentokrát šlo o právě několik těch přistávacích modulů. Byly tam tři původně v tom projektu Minerva. Dvěma se podařilo přistát, ty měly svoje vlastní jména. Jeden z nich se jmenoval Hibou a druhý se jmenoval Owl, což opravdu znamená sova. No a také se pohybovali po tom povrchu. Oni tyhle ty sondy poskytovali kontext té hlavní sondě, oni vysílali fotografie na tu hlavní sondu.

0: Španělsku.
1: Co měla tahle tři zařízení, která přistála na povrchu, na starosti, kromě fotografování?
0: Já si myslím, že měli na starost jenom to fotografování. Ono se tam do toho rozměru moc nevejde a do té hmotnosti dalšího. Rozhodně tedy neměli za úkol přinášet vzorky. Oni měli v podstatě jenom tu funkci, že posílali fotky na tu hlavní sondu. Trošku mohli pomáhat v tom ta hlavní sonda, kde bude odebírat ten vzorek, protože s tím vlastně víme taky, že byl problém s tím úplně prvním odebráním. To bylo kvůli tomu, že se ukázalo, že ten asteroid má velmi soudržný povrch, velmi pevný, což mimochodem z průzkumu těch asteroidů i z těch misí, které přišly až po Hayabusa a Hayabusa 2, tak víme, že ty asteroidy docela často jsou jenom takové jakoby hromady kamení, které sotva drží pohromadě, a ten asteroid Ryugu, to místo, kde původně se chtělo přistávat, tak se ukázalo být tak kompaktní, že by nemohlo dojít k tomu odběru těch vzorků, že by ta vystřelená kulička nebo ten druhý projektil, který teda byl mnohem hmotnější, takže by neuvolnil dost materiálu, tak se pak hledalo jiné místo přistávat.
1: Navíc tam byla spousta kamenů, nebyly tam žádné větší jakoby volné plochy.
0: Tak a to je právě to, k čemu mohly sloužit ty malé sondy, že oni vlastně jako mapovali ten terén zblízka a bylo vidět, ano, že jsou tam moc veliké kameny, takže pak se hledalo jiné místo, kde by mohla ta hlavní sonda Hayabusa 2 odebrat vzorek.
2: Což se tedy, jak už víme, podařilo. Jak se tenhle vzorek nakonec dostal na Zemi?
3: V podstatě stejně jako vzorek z první sondy Hayabusa.
0: Návratové pouzdro se na Zemi vrátilo 5. prosince roku 2020. Přistálo opět ve stejné oblasti v Austrálii poblíž Woomery, kde přistávala ta jednička. Ten vzorek měl 5,4 gramu, takže jako vzorek opravdu bohatý vlastně. V té době jsme víc těch vzorků z asteroidů odebraných přímo neměli. A ještě je rozdíl v tom, že právě protože ten druhý výstřel byl silnější toho projektilu. On ten projektil byl měděný, ale měl v sobě výbušninu, takže on se urychlil proti tomu asteroidu a udělal tam kráter o průměru dokonce 10 metrů. A tím pádem ten materiál, který vyletěl a který ta sonda hlavní potom odebrala jako vzorek, tak obsahoval i to, co nebylo přímo vystaveno slunečnímu záření a sluneční radiaci, slunečnímu větru, těm nabitým částicím. Takže v tomhle byl ten vzorek ještě zajímavější.
1: Hayabusa 2 přivezla vzorek a pokračuje v další cestě vesmírem, má nový cíl.
0: Ta její mise byla prodloužena. Ona už sice nemůže odebírat vzorky, tohle zařízení už použila u toho asteroidu Ryugu. Teď zamířila k dalším asteroidům, takže máme teď sondu k dispozici, nebo Japonci mají k dispozici sondu, která hlavní misi splnila, a teď může pokračovat ještě ve zkoumání dalších těles, využít prostě ten potenciál.
2: Letos v červenci sonda Hayabusa 2 prolétla kolem planetky Torifune a v roce 2031 jedna se setká s velmi rychle rotujícím asteroidem, který zatím nemá jméno, jen kódové označení. 1998 KY26.
3: Stejně jako planetku Torifune, i tento asteroid bude sonda fotografovat, měřit jeho magnetické pole a rozložení hmoty uvnitř tělesa.
2: K výzkumu asteroidů za pomoci kosmických sond se spolu s Janem Veselým z Pražské hvězdárny a planetária vrátíme znovu za týden. Připomeneme například misi sondy OSIRIS-REx k asteroidu Bennu.
3: A povíme si i o dalších projektech výzkumu planetek, které nás zajímají nejen sami o sobě, případně jako potenciální zdroje surovin, ale v některých případech i jako nebezpečné projektily, které by se v budoucnu mohly potkat s naší planetou.
2: A my nechceme skončit jako dinosauři.

0: Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Osmý letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
1: Srpnové výročí se šestkou na konci letopočtu je hvězdné. O co jde? 23. srpna uplyne 100 let od úmrtí hvězdy amerického němého filmu Rodolfa Valentína. Během své 14 let trvající kariéry natočil 36 filmů a zařadil se mezi první velké filmové hvězdy, jako byl třeba Douglas Fairbanks, Mary Pickford nebo Charlie Chaplin. Valentino se stal prototypem jižanského milovníka. V Hollywoodu se tomuto typu říká Latino Lover. Ženy z něj šílely, muži nad ním ohrnovali nos, že je moc sladký a zženštilý. Jeden novinář o Valentinovi dokonce napsal, že je růžová labutěnka. Jako správná filmová hvězda měl Valentino bouřlivý osobní život. Navzdory vysokým příjmům byl zadlužený, byl dvakrát ženatý, obě manželství skončila rozvodem. Kvůli druhé manželce se dokonce pokusil o sebevraždu. Rozvod s ní byl vyčerpávající, zvlášť když zároveň natáčel v náročných podmínkách arizonské pouště film Šejkův syn. Po natáčení v srpnu 1926 se Valentino ve svém newyorském bytě zhroutil. V nemocnici na Manhattanu se lékaři podle bolestí, kterými trpěl, domnívali, že má zánět slepého střeva. Jenže při operaci zjistili, že mu praskl žaludeční vřed. Od té doby se stavu, kdy se prasklý vřed projevuje jako zánět apendixu, říká Valentinova nemoc. Po operaci lékaři zjistili ještě zánět pobřišnice. O stavu krásného herce zevrubně informovali noviny, které vydávaly zvláštní přílohy na toto téma. Do nemocnice chodili tisíce dopisů a telegramů s přáním brzkého uzdravení. Budovu obléhali davy fanoušků. Někteří se dokonce pokusili dostat do Valentinova pokoje. Nemocnice proto najala soukromého detektiva, který zbožňovanou hvězdu hlídal. V přízemí pak zřídila informační centrum, které fanouškům přinášelo zprávy o stavu jejich idolu a také zvýšila počet pracovníků telefonní centrály. Některé noviny tvrdily, že Valentinovi nic není, že jde jenom o součást kampaně k jeho novému filmu. Mezitím se hercův stav horšil. Zánětlivé procesy se rozšířily ještě na pohrudnici a srdeční tkáň. Na to byla tehdejší medicína, která ještě nepoužívala penicilín, krátká. A tak 23. srpna 1926 opustil krásný Valentino ve věku pouhých 31 let tento svět. Jeho fanoušky a zejména faninky zachvátila hysterie. Někteří hercovi uctívači se za ním dobrovolně vydali na onen svět. Samotný pohřeb byl velké divadlo. V hercově pozůstalosti byly především dluhy a tak se pohřeb zaplatil z peněz utržených při dražbě jeho osobních věcí. K pohřební kapli na Manhattanu přišlo kolem 100 000 lidí. Otevřená rakev, které se mohly poklonit, ale neobsahovala skutečné Valentinovy ostatky, ale voskovou figurínu. Vznikaly nebezpečné tlačenice, docházelo k výtržnostem, rozbíjení oken a podobně. Takže muselo být nasazeno asi 100 policistů na koních, kteří měli co dělat, aby obnovili pořádek. Poslední Valentinova milenka, herečka Paula Negri, umístila k jeho rakvi více než 3 metry dlouhou kytici lilií se svým jménem a pak stropila hysterickou scénu, že si ji prý Valentino měl brát. Po rozloučení v kapli byla jeho rakev odvezena do Kalifornie, do Los Angeles, kde se uskutečnil druhý skutečný pohřeb. Valentino byl uložen na hřbitově filmových hvězd vedle studií Paramount. Klid nenalezl ani po smrti. Kromě toho, že místo jeho posledního odpočinku je na hřbitově to nejnavštěvovanější, se vyrojila celá řada fám. Například, že nezemřel na prasklý vřed, ale že byl otráven, zraněn ve rvačce a podobně. Později se objevily dokonce zkazky o tom, že stále žije. K Valentinovu hrobu v den výročí jeho smrti začala pravidelně docházet záhadná dáma v černém s rudou růží, o které s chutí psaly bulvární noviny. Po 10 letech se ukázalo, že šlo o reklamní trik. Nicméně tento zvyk se dodnes drží a dnes je dámou v černé jedna filmová historička.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách hrajeme o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, o tom, jak Webův teleskop odkryl tajemství vesmíru. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
0: Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod a proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
0: V poslední části dnešního pořadu vás čeká naše další letní repríza. Budeme se věnovat epidemiím houbových patogenů. Jsou s nimi totiž často spjaty zajímavé příběhy.
2: Planetarium. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Kdy jste naposledy viděli pěkný vzrostlý jilm? Mladé jilmy jsou sice poměrně hojné, ale velké stromy v přírodě uvidíte jen zřídka.
3: Nedaří se ani jasanům. V sudetských pohořích zase hromadně usychají porosty původem amerického smrku pichlavého, který tam byl kdysi vysazován kvůli své odolnosti.
2: Bezprostředními viníky této tragické skutečnosti jsou houby, často ve spolupráci s hmyzem. Houby, které se u nás dříve nevyskytovaly a naše dřeviny na ně proto nejsou zvyklé.
3: Přizpůsobí se jim někdy nebo vyhynou? Jak uslyšíte na tuto otázku, není snadná odpověď. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
3: Naše příroda i my, lidé, čelíme neustálému tlaku nových patogenů, včetně těch houbových, říká Miroslav Kolařík, vedoucí laboratoře genetiky a metabolismu hub Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Scénář je vždy podobný tomu, který jsme zažili v covidovém období. Migrací k nám přijde nějaký patogen ze vzdálené oblasti, většinou z Asie či Ameriky, a ve svém novém areálu napadne organismy, které na něj nejsou zvyklé. Vypukne epidemie.
3: Za posledních 10 nebo 15 let se rok co rok na evropském kontinentu objeví nějaký nový houbový patogen. Odnášejí to i stromy.
4: V současné době to, co je nejvíc vidět v lesích, tak je chřadnutí jasanů. Je to tedy nemoc, která už postupně se vyskytuje od 90. let, ale razantní nárůst toho chřadnutí jasanů pozorujeme posledních 10-15 let. A je to skutečně houba, která přišla od někud patrně z Mandžuska, kde napadala mandžuský jasan, a u nás napadá ten náš jasan stepilý, který na to není zvyklý, a následkem teda je, že přicházíme o populace našich jasanů. Ale to je tedy jako scénář, který známe napříč všemi dřevinami. Asi nejlépe dokumentovaná invaze je případ evropských jilmů. Je to tedy mé oblíbené téma, protože spojuje jednak stromy, které mám rád, a pak hmyz, protože tu chorobu roznáší hmyz, konkrétně kůrovci. Jilm jsou stromy, které dneska v nějakém obecném povědomí v podstatě nejsou, protože je moc často nepotkáváme, ale ještě kolem první světové války a dříve byl dominantní nebo velmi hojná dřevina lužních porostů, a pak se do Evropy v době první světové války dostala nemoc, která byla později nazvaná holandská nemoc jilmů, protože byla poprvé popsána v Holandsku. Česky také se říká grafioza jilmů. Patrně z oblasti Himaláje přišla tato choroba. Je to tedy houba, kterou roznáší kůrovec. A ten kůrovec, třeba bělokas jilmový, je schopen vyvíjet se pouze v chřadnoucích stromech, a on přiletí k živému jilmu, který by normálně nebyl vhodný pro jeho vývoj, a jen tak si jako trošičku hryzne do větviček, tu houbu tam ale tady v tu chvíli zainokuluje, a velmi záhy, ještě v podstatě v tu samou sezónu, ten jilm začne chřadnout až do té míry, že už je vhodný pro to, aby ten kůrovec tam nakladl vajíčka, aby tam vyvíjelo to pokolení, které pak teda zase vylítne a roznáší tu chorobu dál. Takže je to vlastně symbiotický komplex kůrovce a houby, který má za následek, že ten jilm v podstatě během 2-3 sezon i velký dospělý jilm zahyne. Máme vlastně u nás 3 druhy jilmu, jilm horský, jilm vás a jilm habrolistý. Hodně citlivé jsou právě ten habrolistý a ten horský. Skutečně vzrostlé jedince najdeme velmi málo a většinou dřív nebo později je ta grafioza dostane. Porosty jilmu vazu jsou hojnější, ale v podstatě v každém porostu tu grafiozu najdeme, a velmi často to jsou jenom menší stromečky. Jakmile ten strom doroste nějaké tloušťky, které je atraktivní pro toho kůrovce, tak ten kůrovec, potažmo ta houba, která se jmenuje Ophiostoma novoulmii, tak ho zničí. Jim dneska o něm téměř lidi neví. Ta jilmová epidemie zničila jilmy v Evropě, později v Asii i americké jilmy. A zajímavé bylo, že ten jilm se používal v historii ve vinařství, konkrétně na vinicích sloužil jako podpora na pnutí révy. Ten jilm snáší prořezávání, takže vlastně se dal využívat i k takzvanému valašení, tedy získávání zelené píce pro dobytek v době ještě tedy, než se pěstovala vojtěžka. A jsou skutečně záznamy až do antiky, do starého Říma, že vinice v podstatě byl jilmový sad porostlý vinou révou a reminiscence tady na tu symbiózu vinné révy s jilmem najdeme třeba v Ovidiových proměnách, kde je pověst o Vertumnusovi a Pomóně, kde se právě Vertumnus dvoří Pomóně a vysvětluje jí, že vinná réva potřebuje jilm, aby jilm byl k užitku a zase réva, aby měla podporu a on, že jí nabízí ten jilm. Nakonec teda tuším, že ji neuhnal, ale jilm i obecně v tom lužním porostu má kvalitní opad, že zlepšuje kvalitu půdy. Je to v podstatě jako dřevina, která nám určitě chybí. Je zajímavé, že její místo v tom lužním lese částečně nahradil jasán, který vlastně teďkon vyhyne. V podstatě v některých lokacích ty jeho populace se úplně rozpadají.
2: Kromě jilmů a jasanů se u nás s houbovými a jim příbuznými patogeny potýkají také olše a v neposlední řadě i v úvodu zmíněné smrky pichlavé.
3: Stále hovoří mykolog Miroslav Kolařík.
4: Hodně aktuálně teďkon nemoc olší, tu způsobuje Phytophthora alnii, je to tedy houbě podobný organismus, není to houba, ale studuje se klasicky mykologii, protože roste velmi podobně, vypadá velmi podobně. Vznikla křížením dvou jiných Phytophthor, takže vlastně ten druh vznikl de novo, v podstatě hybridizací, což je jeden z mechanismů vzniku těch nových patogenů, kromě migrace a přeskoku na jiného, na jiného hostitele. Ta Phytophthora olšová likviduje už tedy jako delší dobu evropské porosty olší. Další případ je kloubnatka smrková, je to tedy houba Gemmamypce spicae a napadá smrk pichlavý. Známe asi smrk pichlavý jako vánoční stromečky nebo ve své stříbrné odrůdě se tedy pěstuje jako ten stříbrný smrk. Byl vysazován v našich sudeckých horách kvůli jeho odolnosti proti znečištění. Lesnicky nemá téměř žádný význam, to dřevo je nepoužitelné, je to samý suk. Kdo zná ty pichlavé smrky, tak jsou to skutečně jako husté přesleny. A je to tedy severoamerický druh smrku, který byl u nás vysazován uměle a posledních 20 let jako byl pozorován postupný nárůst této houby, té patogenní kloubnatky smrkové, která ten smrk usmrtí. Tam byla zjištěna taková zajímavá souvislost s osířením. Ta houba tady patrně byla už dlouhou dobu, řekněme v 70. 80. letech, a až následkem odsíření elektráren v těch sudeckých horách došlo k jejímu nárůstu. Je to tím, že ty kyslé deště a síra sama o sobě je fungicid a dokud ty lesy byly zalévány fungicidním roztokem v podobě toho kyslého deště, tak ta kloubnatka se nemohla rozšířit. Jakmile jsme utli to zasíření, tak se kloubnatka rozjela a opět pichlavý smrk je v podstatě jako odepsaná dřevina.
5: Co mu ta houba působí?
4: Ona napadá konečky větví a nové pupeny. Ten strom na to následně reaguje tím, že si vytváří boční pupeny a tím vznikají takové věšákovité útvary na větvích. Každý, kdo běžkuje někde v Krušných horách, kde ten pichlavý smrk je běžný, nebo v jiných sudeckých horách, vidí prosychající smrky, které právě mají tak jako divně do pravého úhlu tvarované větve a postupně ten smrk ztrácí asimilační plochu, až v podstatě tím, že nemá jako dost světla a spoustu z těch mladých letorostů tou houbou odumírá, tak ten smrk pak celý uhyne.
2: Podobnými problémy se nepotýkají jen naše nebo obecně evropské dřeviny. Mykolog Miroslav Kolařík má pro nás jeden příklad i z amerického kontinentu.
3: Postiženým stromem je ořešák černý, který se v posledních letech vysazuje jako ozdobná dřevina už i v našich parcích.
4: Je to dřevina, kterou ne každý zná. Ten ořešák královský, který se běžně pěstuje na ořechy, to je jako samozřejmě známá dřevina. Ořešák černý je původem z východu USA, V USA se pěstuje zejména na dřevo. Je to, myslím, po alejské borovici druhé nejdražší dřevo. Je to skutečně krásně barevné, pevné, houževnaté, dekorativní dřevo, třeba na pažby zbraní. Myslím, že ten řečnický stolek v americkém kongresu je tady z toho ořešáku černého. V Americe je to, dejme tomu, jako populární strom, ty ořechy jíst nejde. Ta blána vlastně vnitřní, která odděluje ty jednotlivé dělohy toho semene, tak je dřevnatá, takže z toho můžeme dělat třeba šperky. Když rozřízneme ořech toho ořešáku černého, tak je to dekorativní. Každopádně tam se stalo to, že na západě USA, kde ten ořešák je pěstován druhotně, tak ho začala likvidovat houba, kterou jsme popsali v naší laboratoři jako Geosmithia morbida, roznáší kůrovec a tam v té oblasti toho západního pobřeží ten kůrovec se tradičně vyskytoval, i ten ořešák se tradičně vyskytoval a ten kůrovec spíš napadal tenčí větvičky. On ten kůrovec fungoval jako přirozený vyvětvovací nástroj. To, co sadař dělá, že prostříhává sád, vystříhává vlky, aby větve, které potřebujeme, dostávaly víc živin, tak to v podstatě dělají tady ty větvičkoví kůrovci, který napadají ten vlk, který jakoby, dejme tomu, slabší. Že tady se stalo, nevíme pořádně jako proč, že ten kůrovec začal chovat jinak, začal napadat i kmeny a on ty větvičky zabíjí díky své houbě té geosmity, kterou si roznáší. Každopádně ten příběh je poměrně komplikovaný. Následně ten kůrovec i ta houba migrovali dál na východ USA, do původního areálu toho ořešáku, kde se naštěstí nechovají tak agresivně, že to nespůsobuje úhyn těch ořešáků, že ta současná teorie jako je, že ořešáky, které jsou pěstány v dobrých podmínkách, jako vlhkostní, teplotní, tak tu chorobu víceméně přežijou. Nicméně šíří se dál jako do oblastí pěstování ořešáků v Evropě, jako je Jižní Evropa, takže už ho máme v Itálii, ve Francii a není důvod, aby ten kůrovec nežil u nás, protože třeba v Americe se vyskytuje, pamatuju, jsme ho sbírali u South Parku, kdo zná seriál South Park, víte, že tam je zima hodně dlouho, Cartman a kluci pořád bobujou, takže ten kůrovec jemu zima nevadí, takže i ta houba určitě jako s tím kůrovcem k nám domigruje. Spíš naše štěstí je, že ty porosty toho ořešáku černé, že jich není moc. Jako je to dřevina asi lesnicky zajímavá kvůli dřevu, akorát, že potřebuje poměrně jako specifické podmínky. Každopádně může to být další invazní choroba, kterou můžeme čekat.
2: Možná vás napadá, jestli k podobným epidemiím houbových patogenů u dřevin docházelo i v minulosti. Pokud ano, jsou o tom nějaké záznamy.
3: A víme, jak se s těmito patogeny tehdejší stromy dokázaly vypořádat?
4: O stavu populací běžných dřevin listnatých nebo jehličnatých je těžké získat kvalitní historický záznam. V podstatě jediná cesta je pilový záznam, popřípadě kortikáty, tedy jako fosilní nějaké dřevo nebo kůra. Tam je zajímavé, že třeba u toho jilmu my v tom fosilním záznamu vidíme, že jeho populace v holocénu, jakoby v té době, kdy skončila doba ledová, kdy se ten jilm u nás jako šířil a vyskytoval, fluktuovaly, jakože tady bylo hodně jilmu, málo jilmu. Dokonce jsou jako, nevím jak spolehlivé, fosilní záznam kůry fosilizované, kde jsou požerky toho kůrovce. Takže je klidně možné, že to, co my tady zažíváme, že ten jilm prostě není a pak zase si ten jilm na to zvykne a zase bude, že se děje opakovaně. Ostatně u toho jilmu to není úplně tak, že by jilmy obecně vůbec nebyly. Oni prostě nejsou ty vzrostlé jilmy. Jilm je běžný v údolí Vltavy, třeba v Praze ho najdeme, v Posázaví, v údolí Velkých řek, kdykoliv po Ohří. Velmi často najdeme jilmy hlavně jako křoví, a jakmile z toho křoví začne nějaký kmínek trošičku jako víc vylízat, pro toho kůrovce už se stane atraktivní a ta grafioza ho zabije. Takže v současné době ten jilm přežívá v nějaké jako omezené populaci, hlavně té křovištní, a je teď řada na to, aby on si vyvinul nějakou adaptaci na tu chorobu. Mimochodem to, jestli ho napadne ta houba nebo ne, dost souvisí s tloušťkou cévních svazků. Mladé jilmy je mají tenké, staré, tlusté a ta houba, která se šíří zejména cévními svazky, tak potřebuje ty tlusté cévní svazky. Takže určitě to není jako takové, že bychom o ty stromy přišli, prostě ta příroda si s těmi patogeny pinká tam a zpátky, vyměňují si navzájem ty údery, snaží se jako adaptovat a překonat ty adaptace. V případě toho, co se může stát s tou grafiózou, například se může v té populaci naakumulovat viry. Známe to, že už k tomu u těch jilmů taky došlo. RNA viry začnou vlastně oslabovat populaci té jilmové choroby. To se stalo, ale bohužel pak k nám přišel nový virulentní klon, který vlastně ten virus neoslabil. Ale něco podobného se stalo u kaštanovníku amerického, což je tedy jako další příběh obdobný, kdy houba téměř jako vyhubila svého hostitele, ale ta dřevina dál přežívá v podobě nějakých mladých jedinců.
2: Nemusí tedy být všechno ztraceno. Jen to nebude hned. Může trvat i pár století, než se naši potomci budou znovu těšit z hájů vzrostlých jasanů, jilmů nebo olší.
3: O současné situaci, kdy tyto dřeviny čelí epidemii houbových onemocnění a jejich budoucnost nevypadá růžově, jsme hovořili s mykologem Miroslavem Kolaříkem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky.
2: A to je z dnešního Planetária všechno.
3: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
0: Planetárium.
3: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: K nové zdravotní pojišťovně přejde každý rok asi 60 tisíc lidí. V Roudnici nad Labem letos plánují začít s revitalizací Prokopovy ulice. V Libereckém kraji je letos rekordní zájem o příspěvek na inovační projekty. Většinou bude jasno a teploty 30 až 33 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
2: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba vzdáleným přístupem a podobně.
0: V Roudnici nad Labem plánují rekonstrukci Prokopovy ulice. Bude se týkat chodníků, výstavby nových parkovacích pruhů a přemístění autobusových zastávek. Součástí projektu za bezmála 20 milionů korun budou také dešťové záhony, popisuje místostarosta Richard Červený za TOP 09.
3: Ten celý uliční profil tak tam se bude realizovat v následujících, abych řekl, dvou letech. Jo, zase tam budou i dešťové záhony, stromy, takové dva parčíky se tam vlastně zrealizují nebo zrekonstruují.
0: Liberecký kraj chce letos podpořit inovační projekty necelými 8 miliony korun. Původně plánoval mezi firmy, podnikatele a inovátory rozdělit 4 miliony 200 tisíc. Dostal ale rekordních 47 žádostí, o 19 víc než loni. Částku se proto rozhodl navýšit. Záměr ještě musí projednat zastupitelé. Příspěvek by mělo dostat 40 projektů. Vybrala je Rada pro vývoj, výzkum a inovace. Srbští hasiči už čtvrtým dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatska Peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara, jde totiž o největší písečnou oblast v Evropě. Leží na jihu regionu Banát, kde žijí i desítky českých krajanů. Českým vesnicím se ale plameny vyhnuly. Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Česká výprava v USA má teď kompletní sbírku medailí.
1: Počasí.
0: Máme slunečný den s letními teplotami, většinou bude jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem je kvůli pracím na opravách Benešova mostu uzavřená silnice 1/30, to je přístavní ulice. Objížďka vede centrem města. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírkou na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy, takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Kraješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Aha. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, vchutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát
2: no, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
3: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu. Budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vorochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dělníci pokračují v obnově Benešova mostu v Ústí nad Labem. Hasiči večer likvidovali požár trávy v Neštěmicích. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. Bude jasno později večer na západě kraje. Přibývání oblačnosti, teploty 30 až 33 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Na Benešově mostě v Ústí nad Labem pokračuje jeho rozsáhlá rekonstrukce. Most je od loňského roku kvůli stavebním pracím úplně uzavřený. Aktuální postup prací přibližuje stavby vedoucí společnosti Štrabak Jan Eckert.
4: V současnosti době probíhá betonáž mostovky. Po betonáži mostovky by se měly dokončit předpolí mostu a dokončit betonový kus mostu, co je vlastně nad protipovodňovou vanou. A potom už jenom taková ta hezká práce, izolace, asfalty, zábradlí.
2: Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj ale se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím i zachování půlmiliardové evropské dotace. O jeho podobě krajská rada rozhodne 24. srpna. Čtyři jednotky hasičů v sobotu večer zasahovaly u požáru travního porostu v Ústeckých Neštěmicích. Podle mluvčího hasičů Petra Peliku se hořela v obtížně přístupném terénu u ulice Na Skalce plocha o rozměrech 50x60 metrů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu zhruba kolem 10. hodiny a krátce po 23. hodině ho zlikvidovali. Požár se obešel bez finančních škod. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekáváními na náklady na provoz. Nejméně 8 zraněných za sebou nechal noční masivní útok na Oděsu. Šlo o největší úder za letošek. Rusko použilo asi 20 raket různých typů a 70 nepilotovaných letounů.
5: Útok na Oděsu a oblast trval přes 3 hodiny. Jeden z nepilotovaných letounů zasáhl domy a hotel v historickém centru Oděsy, zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
6: Stokla vyletěly, dvěr vyletěla.
5: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud ji i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže.
7: Z Oděsy Martin dorazím, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Máme slunečný den s letními teplotami, většinou bude jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, v Polabí a Poohří ojediněle až 34, ve Šluknovském výběžku 27 až 30 a na horách 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda pravděpodobně se zraněním se stala na Teplicku mezi Srbicemi a Starými Srbicemi. Hasiči tam vyprošťují lidi z auta. Místu se od Srbic vyhnete přes Kateřinu. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové.
1: Retro s Milanem Drobným.

0: Retro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Tak vás po týdnu opět vítám, přátelé vzácní, fandové milí. Dnešní téma jsou zkratky i jiné zvláštnosti. Ke všemu se dostaneme, já se představím se zkratkou, písničky i interpreti budou zpívat samozřejmě v celém znění, pouze jedinou výjimku má Ivan Mládek.

To byl mazec, co? Nejen to napsat, ale pak si to taky zapamatovat, když to budou lidé chtít zaspívat na koncertech. No a co vy? Pamatujete Fučikárnu? Celým jménem Park kultury a oddechu Juldy Fuldy, PKJF, nebo UKDŽ, Ústřední kulturní dům železničářů, nakladně bylo i hokejové mužstvo dle fabriky SONP spojené ocelárny Národní podnik. Ale v rány, tak jsme jim mohli říkat jenom my kolegové, o kterých se vědělo, že mají ségry Martu a Tenu rádi.

Poslechli jste si noční cestu velkoměsta se sestrami Eleftheriádu a být to v nějakých 40. letech, tak se tam mohl klidně procházet Arnošt Kafka a třeba i se svým zázračným papouškem.

Po Arnoštu Kafkovi ohlašuji, že posloucháte Český rozhlas Sever, pořad retro, kde se probírají různé zkratky, jako byly například ČSM, Československý svaz mládeže, což nestačilo, tak bolševik přitvrdil na SSM, Socialistický svaz mládeže. I dnešní ROH nebo ČKD Praha, to mi nějak ulítlo, ale myslím tím Českomoravský kolben Daněk. Ale nějaký přičinlivec mě určitě a rád opraví. Tam byla schovaná hokejová i fotbalová Sparta. Hráli jako profíci a do fabriky si chodili jen pro prachy. To se začínali dělat kouzla a čáry, máry a nejen ve fotbale.

Sparta byla vždy proteční, ale měl jsem tam také kamarády jako Jurkenin, Migas, mohl bych jmenovat stále, ale u jednoho se zastavím. Andrejko Kvašňák, přezdívaný Quasimodo, ale vynikající fotbalista, nebyl rychlej. Nikdo ale nevěděl, jak, u míče byl vždy včas a uměl přesně rozehrát. Akorát jako Slovák, když přišel do Prahy, začal mluvit česky. A to byla vždy s ním sranda. S Hladilem jsme si s ním povídali stejnou řečí a on pak nemluvil ani slovensky, ani česky, prostě měl svoji řeč Kvašňákovinu. Byl fajn a neskazil žádnou zábavu, proto mu zaspívá Hanička Pacitová.

0: Při koncertních návštěvách Ruska s orchestrem Karla Vlacha vždy byl pan Vlach zvědavý, jak jim zase zkomolej jména. Naposledy to vypadalo takto. Měl tam Milana Chladila, Juditu Čeřovskou, Ivetu Simonovou. No a víte, jak to vypadlo? Milan Chladný, Jelita Čeřenská a Kyveta Sifonová. A když jsem dorazil na druhý měsíc, jezdil se na dva, já, no s příjmením si nedělali starost, prostě ho vynechali a napsali Milan druhý. No a taky byla dobrá prča telefonovat z měst, jako byly Čibuchsáry, Dušanbe, Ordžonikidze, Ašchabad. Mobil? Normální telefon. Někde, když byla klika, myslím tu natočení. To byl fofr. Víte, pane Zimný.
1: Jednou jsem viděl sedět u potoka a živila, jak se patří modro oka. Zahrál jsem si na proroka, do roka se vezmem, jsem jí řek. Ona byla krásná jako vodní víla, však než by mě byla jednou políbila, raději by se utopila, rok je pryč a já mám to dnes vztek. Kde jaký potok znám, všem se dnes vyhýbám, straší mě rusalka bledá.

jsem viděl sedět u potoka a že byla, jak se patří, modro oka. Zahrál jsem si na proroka, do roka se vezmem, jsem jí řek. Ona byla krásná jako vodní díla, však než by mě byla jednou políbila, raději by se utopila. Rok je pryč a já mám to dne.

Pepiček Zima zaspíval o modrooké holce. Tak mi napadlo, co by zapěl myš. Nevíte, to je zkratka Michala Štancla, tedy jeho skutečné jméno. Vy všichni ho dnes znáte jako úspěšného muzikanta a zpěváka Michala Davida. Je ještě na retro mlád a tak za něj nastoupí Rusalky v doprovodu Viktora Sodomy.

Přátelé a posluchači Českého rozhlasu Sever, stále posloucháme pořad Retro. V něm Milan Drobný vybírá písničky ve zkratkách, jako byla dnes ta první, ale nyní Karel Hála zaspívá píseň s celistvou perfektně a ještě z Brazílie.

Každým dnem upadá důležitost řemesla a roste důležitost řemeslníkova platu. To je často to. Cestovatel vidí, co vidí. Turista vidí, co vidět chtěl. To je taky čestrtán. A k nám jede Věruška Špinarová.

0: Nedávno proběhlo ocenění v rozhlase cena nočního proudu za celoživotní přínos. V oblasti folku ji obdržel Mirek Paleček a tak se nám pochlubí sám bez Janíka. Tak pojď blíž. A ne, ty tam zůstaň.
1: Pojď blíž, něco mi poví.

Společně s Naďou Urbánkou jsme jezdili a koncertovali s country beatem Jirky Brabce. Nadě jednou zkomolili příjmení v Bulharsku. Vytvořili Kurbánková. Jak by to vypadalo, jsem si říkal, kdyby ještě místo B dali V. No to si nedovedu představit. Na tou záhadou se trápím i já.

Na jednom vánočním koncertě, kde s orchestrem Václava Hybše zpívali Karel Štědrý a Jiří Štědroň, se stalo toto. Když přicházeli do vrátnice jednoho divadla, tak vrátný je zastavil a chtěl na nich průkazy. Štědroň tomu zabedněnému vrátnému povídá: vy mě neznáte? Já jsem Štědroň. A tenhle vedle je Štědrý. No tak to vás znám. A nepleťte mě. Vy jste Štědrý a zpíváte tu Hospůdko krásná na návsi. Že jo?

A vlak nechytí, že svět se nedá zastavit, že letí, ať chceš nebo ne, ten svět, co letí,

No, to byl Hrustis nějak jak vyšitej. Tam taky byla Vlasta Kahovcová, ale dnes přenechá místo své sestřenici Vladěně Krumlové, která v roce 62 s námi s Gotem i další zpěvačkou Veritou Felici zpívala v kavárně Vltava s orchestrem Oty Rendla. Po nějaké době se přestěhovala do Brna a jelikož byla i jazzově nadaná, dostala se k orchestru Gustava Broma. Dnes si střihne Prý se mě to týká.

0: tu konec. Na začátku jsem slíbil, že mám také něco společného se zkratkami. Dokonce jsem natočil CDčko s názvem MD v DJG z MKB. Víte, co to je? Na druhé straně toho CDčka to je vysvětlený. Milan Drobný v divadle Jiřího Grossmana z Mirek Klempíř Band. Je to nahrávka živého koncertu. No a na závěr, mojí milí, to bude RGTMPJ. Mějte se krásně celý týden a naslyšenou ahoj z Ragtime Piano Joe.
1: Já v mládí chtěl se stát virtuózem klavírním, jenže ouha, otec můj vyděděl mě mezi tím. Pak můj dívku svet mi kněz jedna rána za druhou a tak mi zbyl, jenže jsem Ragtime Piano Joe.

kolik let tu holím, hosty mín či víc. A tenhle bar, tenhle můj svět teď budou bourat za měsíc. Prachy pohřbí prach a v sutinách tu dozní potajmu. Ten nejhezčí a poslední ze všech slavných rektajmů.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní desítky židovských synagog nebo hřbitovů i v Ústeckém kraji. Poválečné proměny pohraničí připomene dnes nová výstava v Žatci. V Jablonci nad Nisou dnes končí přehlídka skla a bižuterie Křehká krása. Převládá jasno, později večer na západě kraje přibývání oblačnosti, teploty od 30 do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní poledne. Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moci prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle přístupné nejsou. Českému rozhlasu to řekl koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy, včetně památek v Roudnici nad Labem nebo v Úštěku, jsou dnes otevřené do 17 hodin. Na náměstí Svobody v Žatci dnes začne putovní výstava Vysídlení dosídlení. Expozice je podle webu města součástí projektu Paměti národa s názvem Nezapomeňme 80, který připomíná 80 let od konce druhé světové války. Přístupná bude od 18 hodin.
4: Velkoformátové panely představují příběhy pamětníků z Ústeckého kraje. Například Miroslava Holečka, který přišel s rodiči z Volyně do Žatce v roce 1947. Pomocí QR kódu si návštěvníci můžou zobrazit celá jejich vyprávění. Výstava potrvá do konce srpna. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V Jablonci nad Nisou dnes končí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpolední kulturní program na letní scéně Eurocentra, včetně módní přehlídky Made in Jablonec. Návštěvníci také můžou se stávající vstupenkou využít volný vstup do přilehlého státního muzea skla a bižuterie. Více řekla náměstkyně primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
5: V letošním roce se vracíme k osvědčenému modelu, že ten areál rozšířený ještě právě o ulici u muzea. To znamená, že návštěvníci, kteří dorazí do muzea, můžou navštívit výstavu.
2: Program výstavy potrvá do dnešních 16 hodin. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti, chtějí upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začíná v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, také v Krakově, Lublinu nebo v Jelení hoře.
1: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Závod začíná za několik minut ve 12:45.
1: Počasí.
2: Převládá jasno, odpoledne bude od západu přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes mezi 30 až 34 stupni Celsia, to zejména v Polabí a po Ohří. Na horách čekejte teploty od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 260 na Českolipsku dejte pozor mezi Pavličkami a křižovatkou na Zátyni. Na vozovce leží sražený divočák. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali nedělní polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Pojďme na první písničkové přání dnešního dne. Dobrý den, zahrajte písničku Do starých splavů na pláž v kempu Borný pro dva pány Jirku a Michala, kteří si teď dozajista užívají svoje volno a taky pro všechny, kteří jim zpříjemňují nedělní odpoledne a hlavně pro Hanku, která vaří ta nejlepší kafička na světě. A se vzkazem dávejte pozor na děti. Budeme hrát Eltona Johna a jeho The One.

0: Tohle byl Elton John a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní polední písničky na přání. A tu další už vybírá paní Maruška od Benešova nad Poučnicí. Paní Maruško, hezké odpoledne.
1: I vám děkuji nápodobně a prosila bych pro vás, pro všechny posluchače a pro celý vaše Bezva rádio písničku Evy Pilarové Montyho Čardás.
0: Tak písnička je připravená, paní Maruško, díky za výběr a přeji hezkou neděli.
1: Já také děkuji, nápodobně.

0: Eva Pilarová a Montyho Čardáš. 12:22 k tomu my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a na našem telefonu už čeká paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne i vám.
1: Také přeji hezké odpoledne a tuto krásnou písničku, kterou jsem vybrala, bych chtěla poslat všem posluchačům s přáním hezky prožité neděle.
0: A já doplním, že to je skupina Jelen a Miluju tě. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Skupina Jelen a Miluju tě. 12 hodin 26 minut k tomu, k nám do studia Českého rozhlasu Sever si o písničku na přání zavolala i paní Jana z Ústí nad Labem. Chtěla od Jakuba Smolíka Prý chlapy nebrečí. Písničku posílá všem posluchačům a taky všem lidem pro hezký den.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Jakub Smolík dospíval a my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Ale teď už je vaše e-maily z adresy zahrajte@rozhlas.cz. Hezkou neděli, dnes má 67. narozeniny český zpěvák Aleš Brychta. Chodila jsem s jeho synem na gymnázium. Mám od něj ráda zejména tuto písničku a to je Dívka s perlami ve vlasech. Bude to Romanům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

Richta a jeho dívka s perlami ve vlasech. Stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, zahrajte písničku od skupiny Holky, Letní ráno. Bude to pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Květu z Vysoký, pro paní Martu do Barandova a pro všechny posluchače to posílá paní Jarka z Krásného Března.

Skupina Holky a Letní ráno. Stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní polední písničky na přání. Určitě stihneme ještě jeden e-mail. Dálniční hlídku od Pavla Bobka, touto písničkou bych chtěla potěšit naprosto všechny posluchače. Tuto písničku posílá paní Marta ze Zahrádek.

Zavád se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: za co bych stál.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

Věra Špinarová a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Stihneme ještě jednu SMSku, už mi lásku není 20 let Libušce a mojí rodině, i vám do redakce. To posílají kamarádi.

0: Jiří Zmožek dospíval a nám taky pomaličku a jistě končí dnešní písničky na přání. František Janačík už chystá nové zprávy a Renáta Filipy vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Má úcta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: I stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Návštěvníci zámku Duchcov na Teplicku se můžou na prohlídkové trase v přízemí i ochladit. Most bude mít přírodní pohřebiště, popel zemřelých se uloží ke kořenům stromů. Převládá jasno, později večer čekejte na západě kraje přibývání oblačnosti, teploty do 33 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré nedělní odpoledne. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených stále více roste. Uspoří tak i stovky tisíc korun ročně a také množství času. Více řekla mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
2: Vítané osvěžení můžou v současných vedrech poskytovat také návštěvy památek. Třeba zámek Duchcov na Teplicku nabízí jednu prohlídkovou trasu v přízemí. Tam se návštěvníci ochladí. Za správu zámku to řekla Kamila Jurčová.
5: Výhoda je, že máme tady expozici v přízemí zámku a v přízemí se drží samozřejmě nižší teplota než nahoře. A to je výstava o kouzelní antikou, což je ještě k tomu bez průvodce, takže si to mohou lidé projít vlastním tempem. A tam je ta teplota opravdu velice příjemná.
2: Město Most bude mít přírodní pohřebiště. Vznikne na kostelním hřbitově, kde pozůstalí zpopelněné ostatky uloží ke kořenům stromů v rozložitelných urnách. Součástí bude také obřadní altán a bezbariérové cesty mezi zelení. Informovala o tom radnice na webu. Projekt vzešel z takzvaného participativního rozpočtu. Na budově Českého senátu dnes po roce opět zavládla historická běloruská vlajka k připomenutí prezidentských voleb v Bělorusku, po kterých režim před 6 lety brutálně potlačil protesty opozice. Podle předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčila z ODS tak chce senát vyjádřit podporu všem, kteří nevzdávají boj za svobodné a spravedlivé Bělorusko.
3: Sport.
2: Fotbalisté mistrovské Slávie budou ve třetím kole šance ligy hájit 100% bilanci. V 15 hodin přivítají Pardubice. Vršovický klub má kvůli trestu za výtržnosti fanoušků v závěru minulé sezóny stále zavřené hlediště. Pražanům to ale herně problémy nedělá, jak si všiml hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
6: Mají vlastně ten stadion zavřený, tak jim to šlo asi nejlíp, co teď vlastně jsou, protože dali, já nevím, možná 23 gólů z těch 4 zápasů nebo kolik měli zavřený. Takže samozřejmě budeme přemýšlet o složení, o tom, jakým způsobem je prostě bránit a jít prostě za tím cílem, který chceme být lepší a lepší.
2: Na třetí vítězství v sezóně cílí také Jablonec, který se v 17 hodin utká se Slováckem. Ve stejnou dobu začne duel Hradce Králové s Baníkem Ostrava a v 8 večer Artis Brno přivítá Sigmu Olomouc.
3: Počasí.
2: Převládá jasno, od západu čekejte k večeru postupně průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty do 34 stupňů, to zejména v Polabí a v Pohoří. Na horách čekejte teploty od 25 do 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici u Předodní na Naroudnicku je na vozovce sražená srna. Připomínáme ve Vonsdorfu uzavřenou ulici na...
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči včera večer likvidovali požár trávy v Neštěmicích u Ústí nad Labem. Horští záchranáři v Česku měli v červenci přes 870 zásahů, meziročně je to víc. V Srbsku hoří největší evropská pouštní oblast, k pomoci vyzvali i organizátoři protivládních protestů. Převládá jasno, později večer čekejte od západu přibývání oblačnosti, teploty do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní odpoledne. 4 jednotky hasičů včera večer zasahovaly u požáru travního porostu v Ústeckých Neštěmicích. Podle mluvčího hasičů Petra Peliku se hořela v obtížně přístupném terénu u ulice Na Skalce plocha o rozměrech 50x60 metrů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu zhruba kolem 10. hodiny večer a krátce po 23. hodině ho zlikvidovali úplně. Požár se obešel bez finančních škod. Horská služba v Česku měla v první polovině prázdnin 872 zásahů, je to o 160 víc než za stejné období loňského roku. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo také výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká to mluvčí horské služby Marek Friš.
2: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně, hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
1: Srbští hasiči už čtvrtým dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatska Peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara, jde o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými písečnými dunami. Oblast leží na jihu regionu Banát, kde žijí i desítky českých krajanů. Českým vesnicím se ale plameny vyhnuly. Dvě hlavní letiště v čínské Šangaji zrušila téměř 14 letů a úřady evakuovaly už přes 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin. Ten už na Okinavě na jihu Japonska zranil 7 lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď dnes večer, anebo zítra ráno.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky, četnější na horách a na Šluknovsku. Teploty klesnou ke 20 nebo i 14 stupňům. Zítra, tedy v pondělí, bude zejména polojasno odpoledne a večer, přechodně většinou oblačno, objeví se místy přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra přes den vystoupí na 33 nebo i 36 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje čekejte maxima do 32 stupňů, na horách do 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici, objíždí se po silnici 1/27. Na Českolipsku je kvůli opravám pro veškerou dopravu uzavřená silnice mezi Velenicemi a Svitavou u Brniště. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po druhé hodině a to znamená, že na Českém rozhlase Sever právě teď začíná nedělní pohodové odpoledne. Už navždy bude Amélie z Montmartru. Francouzská herečka Audrey Tautou sice zazářila také ve filmech Šifra mistra Leonarda nebo Coco Chanel, pro miliony diváků ale zůstává hlavně zasněnou servírkou z pařížského bistra. Dnes je jí 50 let. A my si připomeneme životní příběhy herečky, která se dobrovolně vzdala hollywoodské slávy a dala přednost obyčejnému životu na Českém rozhlase Sever chvíli před třetí. Ale jako první písničky a hlavně ty, které nastárnou, zaspívá Věra Martinová a později i Petr Spálený.
0: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: až na vrcholky hor a Věra Martinová, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 14 hodin a 12 minut k tomu. Přesně tolik ukazují naše hodiny ve studiu. A dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce. Jak to ale bylo dřív? Na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří už teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tohle byl Petra Náťa, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho nedělní pohodové odpoledne. Různé druhy výběrové kávy dnes můžou ochutnat návštěvníci festivalu s názvem Kafování v Mostě. Svou nabídkou v tamním parku Střed představí 12 českých i zahraničních pražíren. Na festivalu v Mostě je redaktorka Kateřina Kučerová. Katko, přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tady v Mosteckém parku je teď zhruba 100 lidí všech generací. Od mladých lidí, seniorů i rodiny s dětmi. Kolem mě je rozmístěných více než 12 stánků pražíren a kaváren z celé republiky, které nabízejí kávy původem například z Brazílie, Etiopie, Nikaragui nebo Kolumbie. Zahraniční pražírny, třeba jedna z Polska, jsou tady soustředěné ve zvláštním brewbaru. Lidé se tu procházejí mezi stánky, ochutnávají kávy, sledují baristy při práci a v celém parku je cítit čerstvě mletá káva.
0: Festival ale není jenom o ochutnávání kávy. Co dalšího tam můžou lidé dělat?
1: Na pódiu v parku se střídají rozhovory s majiteli pražíren a dalšími lidmi, kteří se kávě dlouhodobě věnují. Právě teď můžou návštěvníci slyšet třeba rozhovor se zástupci pražírny ze středních Čech. Ta vznikla v nepoužívaném chlívku staré vesnické kovárny v Úhonicích u Prahy. Součástí festivalu jsou taky praktické kurzy zaměřené například na přípravu kávy nebo její spojování s čokoládou. K dispozici je i kurz latte artu, na kterém se lidi učí správně šlehat mléko a kreslit do kávy. V 5 hodin na něj naváže soutěž o nejlepší obrázek. Program skončí v 6 hodin společným cvičením jogy na střeše místní kavárny.
0: Z Mostu, kde právě teď probíhá úžasný festival kafování, se nám ozvala naše redaktorka Kateřina Kučerová. Katko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byla skupina Olympik jako za mladá. My pokračujeme v našem nedělním pohodovém odpolední a máme tipy, kam ještě dnes můžete vyrazit za kulturou. Tak pravidelný nedělní hudební minifestival, ten se koná v Teplicích a jmenuje se Malá Paříž. Účinkují dnes kapely Skok, kytarové duo Brigita a Štěpán, taky Polka Plank kapela Šoulet a rocková kapela z Nejtku Pěna. A mám tady i další tip a tentokrát se můžete vypravit do Roudnice nad Labem na starý židovský hřbitov, protože u příležitosti Dne židovských památek vás srdečně zveme k návštěvě starého židovského hřbitova v Roudnici nad Labem. Ten bude zpřístupněn veřejnosti zdarma právě dnes až do 17 hodin. A upozornění, vstup je Svarské ulice. A ještě pokud máte rádi kino, tak v Roudnici nad Labem můžete v zámeckém parku navštívit letní kino. Dnes o 9:30 se bude promítat nový český film Bardotky.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Petr Spálený a jeho kolej Albertov a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A teď už půjdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Přívoz Hřensko-Šéna je turistickou službou i atrakcí na křižovatce mezi Českým a Saským Švýcarskem. A tak se dneska s Evou Bucharovou vydáme až za hranice.
2: Na české straně Labského kaňonu fungují celoročně dva přívozy. Jeden v Dolním Žlebu a druhý právě ve Hřensku. Oba jsou důležité pro turistiku v oblasti Česko-Saského Švýcarska, protože na jejich přístaviště navazují zajímavé trasy. Přívoz ve Hřensku má navíc přeshraniční význam. Labský přívoz Hřensko-Šéna je doslova mezinárodní. Na jednom břehu nastoupíte v České republice a po pár minutách plavby po řece vystoupíte na břehu druhém, ale to už v Německu. A opačně to platí taky samozřejmě. Do zastávky Šéna v Sasku přijedete třeba vlakem linky U28 dráhou Národního parku. Mimochodem je to jediná zastávka v Německu, kterou můžete využívat i na jízdenku dopravy Ústeckého kraje. Po výstupu z vlaku jenom se běhnete k přístavišti a nastoupíte na motorový člun mířící k protějšímu břehu ve Hřensku. Je to zážitek, nejen pro děti. Přívoz Hřensko-Šéna je určen pouze pro přepravu osob a jízdních kol. Od přístaviště přívozu ve Hřensku můžete podniknout výlety do oblasti Národního parku České Švýcarsko. Doporučuji třeba Mlýnskou cestu na vyhlídku Fénix nebo Žlutou do Janova a na Janovskou rozhlednu. Od přístaviště přívozu v Šéně můžete vyrazit do oblasti Stolových hor Saského Švýcarska anebo po velmi příjemné vrstevnici kolem vodopádů do Dolního Žlebu.
1: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof a taky Tomáš Klus, jejich cesta. 14 hodin 49 minut k tomu stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. A mám pro vás lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru totiž uplyne v září už 25 let. Jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a taky životu mimo září reflektorů.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčím místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých. She connected by her presence
3: and her personality. Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie. Professor Langdon, you're in grave danger. Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile, nebo životopisný film o Jacquesu Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Poválečné proměny pohraničí ode dneška připomene nová výstava v Žatci. Nemocnice v Jablonci nad Nisou má přes léto víc dětských pacientů. Dovoz ojetých aut do konce července vzrostl o 9%. Převládá jasno, později k večeru čekejte od západu přibývání oblačnosti, teploty stále do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na náměstí Svobody v Žatci dnes začne putovní výstava Vysídlení do sídlení. Expozice je podle webu města součástí projektu Paměti národa s názvem Nezapomeňme 80, který připomíná 80 let od konce druhé světové války. Přístupná bude výstava od 18. hodiny.
4: Velkoformátové panely představují příběhy pamětníků z Ústeckého kraje. Například Miroslava Holečka, který přišel s rodiči z Volyně do Žatce v roce 1947. Pomocí QR kódu si návštěvníci můžou zobrazit celá jejich vyprávění. Výstava potrvá do konce srpna. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Jablonecká nemocnice má během letních prázdnin více dětských pacientů. Podle mluvčí Nikoly Rubešové je to mimo jiné proto, že do Jablonce a okolí míří na dovolenou a tábory větší množství lidí. Pokud se dětem něco stane a potřebují ošetření, často zamíří právě do městské nemocnice, říká Rubešová.
5: V případě, že to je zranění, který si vyžaduje lůžkovou péči, tak jsou tady na lůžkovém oddělení. V druhém případě léto, jsou vedra, takže tady míváme hodně dětí zvracej, úpaly.
2: A do Jablonecké nemocnice se podíváme i v končící hodině odpoledního vysílání. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých automobilů. Je to o 9,3% víc než ve stejném období loňského roku. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz.
1: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salaš se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu Silverstoneu. Po startu z 6. pozice se sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salaš v mistrovství světa debutoval před 8 lety. Na stupních vítězů dosud stál 6krát. Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rauturier a Lucie Dittrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu Norek. Druhá česká trojice Semíková, Muníčková, Peterová doběhla 8.
1: Počasí.
2: V noci většinou polojasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky, četnější na horách a na Šluknovsku. Teploty klesnou ke 20 nebo i 14 stupňům. Zítra čekejte zejména polojasno. Odpoledne a večer bude přechodně většinou oblačno, místy přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra přes den vystoupí na 33 nebo i 36 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje bude mírně chladněji do 32 stupňů, na horách do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 260 mezi Úštěkem a Tuhaní policie zasahuje u nehody osobního auta v Obroku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po třetí hodině pokračujeme na Českém rozhlase Sever v nedělním pohodovém odpoledni. Benešův most v Ústí nad Labem už 90 let spojuje oba břehy Labe. Jaké historické události zažila, v jaké fázi je jeho rozsáhlá rekonstrukce, tak to uslyšíte v reportáži za chvíli. Ale nejdříve písničky, i ty, které nestárnou, zaspívá Karel Gott a teď Hanka Zagorová.
1: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Tohle byl Karel Gott a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Benešův most dnes slaví 90 let. Benešův most v Ústí nad Labem a 90 let od svého otevření. Navrhl ho rakouský mostní inženýr Josef Melan. A za dobu své existence se stal svědkem řady významných událostí minulého století. Od loňského roku je ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřený.
1: Spodní konstrukce zbyly oblouky, částečně ta táhla svislá a pak ty příčníky, které ty oblouky drží pohromadě.
2: Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem s výhledem na právě obnovovaný Benešův most mi historik a senátor za SEN 21 Martin Krsek přibližuje jeho příběh. Za 9 desetiletí se stal svědkem řady významných událostí minulého století.
1: Pamětník 21. srpna 1968 sledoval příjezd sovětských vojsk, které projížděly přes most. On vyšplhal na most a nahoře na mostě byla velká kovová hvězda plná žárovek, která v noci svítila. Takže on ještě s nějakým dalším člověkem tu hvězdu odřezali a zatímco teda dole projížděly sovětský bojový vozidla, tak tedy on z vrchu shodil vlastně ten symbol komunismu do Labe.
2: Co byste popřál mostu k 90. narozeninám?
1: Já bych mu popřál k 90. aby už nezažíval žádná taková dramata, žádné takové lidské tragédie, jaké bohužel v tom divokém 20. století musel prožít a museli prožít lidé, kteří po něm chodili.
2: Dnes se na mostě nepíšou dějiny, ale jeho další kapitola. Popisuje stavby vedoucí Jan Eckert z firmy Strabag.
3: Nyní jsme dokončili výměnu ocelové konstrukce a v současnosti v současné době probíhá betonáž mostovky. Po betonáži mostovky by se měly dokončit předpolí mostu a dokončit betonový kus mostu, co je vlastně nad protipovodňovou vanou a tady směrem nad Třekov. A potom už jenom taková ta hezká práce, izolace, asfalty, zábradlí, dokončit nátěry a udělat okolo pěkně travičku a vysázet stromečky.
2: Obnova mostu měla podle původního plánu skončit do konce letošního roku. Ústecký kraj teď se zhotovitelem připravuje nový harmonogram kvůli technickým komplikacím. Dodržení termínu je přitom důležité kvůli půlmiliardové evropské dotaci. O dalším postupu bude krajská rada rozhodovat 24. srpna. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Petr Muk na Českém rozhlase Sever a vy stále posloucháte a společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Ale pojďme se teď podívat na to, jaké nás bude v následujících dnech čekat počasí. O tom si budu povídat s ústeckým meteorologem Martinem Hinčicou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak a dneska zažíváme další ryze letní sluneční den. A jak to bude dál vlastně pokračovat?
1: Ten den bude pokračovat velmi obdobně, jako aktuálně máme, to znamená, ještě se nám bude vyskytovat taková ta průsvitná vysoká oblačnost, kterou ale prosvítá slunce a teploty, ty se pohybují mezi 30 až 33 stupni Celsia a není vyloučené, že někde na Litoměřicku může být až k 34 stupňům Celsia.
0: Pojďme na noc a taky na zítřek.
1: Tak v noci očekáváme, že zpočátku ještě té oblačnosti bude málo, bude se vyskytovat polojasno, ale během noci se nám přechodně částečně zatáhne a můžou se vyskytnout v noci ojedinělé, tedy výjimečně přehánky, nebude jich mnoho a ta intenzita nebude příliš velká, ale určitá pravděpodobnost během noci, že ty přehánky vyskytnou, tam je. No a co se týká teplot, tak ty nejnižší by měly být mezi 18 až 15 stupni Celsia ve Šluknovském výběžku kolem 20 stupňů, takže rozhodně to zítřejší ráno bude výrazně teplejší, než tomu bylo dnes.
0: A celý zítřejší den bude další ryze letní?
1: Co se týká teplot, tak ano, protože teploty zítra vystoupají mezi 33 až 36 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku bude malinko chladněji, tam řekněme okolo 31 stupňů, ale i přesto ty teploty tam budou vysoké. Nicméně ten ráz počasí se nám trochu změní, protože zítra ráno a dopoledne ještě bude polojasná, možná skoro jasná obloha, ale odpoledne nás začne přecházet od západu studená fronta, to znamená odpoledne k večeru té oblačnosti bude přibývat a zejména v podvečerních hodinách se pak můžou vyskytnout lokální přehánky nebo i bouřky. Nicméně se nezdá, že by zatím měly být příliš silné nebo že by jich mělo být hodně, ale zítra ta pravděpodobnost těch srážek je největší.
0: O počasí jsem si povídala s ústeckým meteorologem Martinem Hinčicou, tak vám moc děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Přeju krásnou neděli, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Tohle byla Lucie Bílá a její Dobrý kafe a tady je Český rozhlas Sever. Tajemný, magický, prokletý a rozhodně nejpekelnější. A právě tak se mluví o původně gotickém hradu Houska na Českolipsku.
2: Legenda říká, že hrad Houska je starší než nedaleký hrad Bezděz a patří tak mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. S jistotou víme, že původně tam stávalo hradiště, které podle Václava Hajka z Libočana nechal pro svého syna Housku vystavit slavibor z rodu Pšovanů. V místě následně vyrostl gotický hrad ze 13. století a nechal jej pravděpodobně postavit v počátcích své vlády Přemysl Otakar II. Tajemný hrad Houska je opředen mnoha tajemstvími a mezi nimi je i důvod, proč hrad vůbec naši předci vystavili. Houska totiž stojí v místě, která nemá ze strategického hlediska vůbec žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu a leží v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje tedy žádný důvod, proč by měl být tento hrad zbudován. Traduje se, že i jeho obranný systém je zaměřen proti vnitřnímu nepříteli. A proto se mluví o tom, že se tam střežilo něco, co se nemělo dostat ven. Podle legendy hrad stojí na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Přestože nepatří mezi největší a nejkrásnější hrady, nehonosí se velkolepým hradním parkem, patří mezi velmi oblíbené cíle turistů. A rozhodně se jedná o ten nejpekelnější hrad u nás.
3: Pohodové odpoledne s Renátou Filipy.

0: Valdemar Matuška, taky písničky, které nestárnou. Tady je Český rozhlas Sever a my jdeme cestovat v seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Cílem našeho dnešního výletu je Hrbolec, neboli Pickelstein. Jak uslyšíte od Evy Bucharové, není to hrad, ale podivuhodný skalní útvar v Lužických horách.
2: Název Pickelstein svádí k romantickým představám o starodávném hradu. Ve skutečnosti se jedná o zajímavé nakupení mohutných skalních bloků v oblasti severního podhůří Lužických hor, nedaleko obce Rybniště. Tento přirozený čedičový skalní útvar na mapách značený jako Hrbolec, je na hranici dvou geologicky zcela rozdílných oblastí. Jedná se o takzvaný Lužický přesmyk. Jenom o kilometr dál západním směrem za Pickelsteinem končí chráněná krajinná oblast Lužické hory a začíná pískovcová oblast Českého Švýcarska. Veřejnosti je tato přírodní zajímavost málo známá, protože do těchto míst dosud nevede značená turistická trasa. Podivuhodností tohoto skalního monumentu je hranatá věž, kterou lze zdolat pouze horolezeckým výstupem. Byť na konci 19. století tu byla zřízena skalní vyhlídka, ale ta zanikla. Pickelstein sice připomíná malý hrádek, ale je to soustava skal a balvanů, vytvořená věkovitou erozí z vulkanického materiálu. K Pickelsteinu je pohodlný přístup po neznačené lesní cestě, která odbočuje v zatáčce ze silnice z Rybniště do Doubice. U skály je zastřešené turistické odpočívadlo, kde se dá příjemně posvačit i najít úkryt před nepřízní počasí. Lesní cestou se dá od Hrbolce sejít na modrou turistickou trasu do historického centra městečka Chřibská, kde je informační centrum, muzeum přírodovědce Tadeáše Henkeho i kavárna nesoucí jeho jméno.
1: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl Vašek Neckář a jeho mýdlový princ. A vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní pohodové odpoledne. Jsme v druhé polovině letních prázdnin. Pro některé děti a letošní léto znamená místo výletu a koupání pobyt v nemocnici. Zpříjemnit jim ho pomáhají zdravotní klauni, tedy profesionálové, kteří už 25 let přináší do nemocnic smích a trochu odlehčení. V nemocnici v Jablonci nad Nisou s nimi natáčel reportér Jan Rozum.
1: Já si zaklepnu a pak stoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Jsi Matyáš, Matyáši? Výborně, teď to snad potřebuji pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují Jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě Jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí,
1: že?
6: A tak se
1: uklidníme
6: Hedu. Jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Říkala už první den, co nastoupila.
6: Je pravda.
3: Říkají klauni. Jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Výplata superdávky začne zítra. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a také zranitelné rodiny. V Litoměřicích bude nové fotbalové hřiště pro sportovce i veřejnost. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok téměř 6800 cestujících. Stále je jasno, později večer čekejte od západu přibývání oblačnosti, teploty stále do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré nedělní odpoledne. Úřady práce začnou od pondělí vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích státních podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, také příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, říká to předsedkyně Rady seniorů.
2: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. V areálu FK Litoměřicko vznikne nové fotbalové hřiště. Informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Trávník bude mít menší rozměry než plnohodnotné hřiště pro zápasy. Zázemí pro tréninky tam najdou mládežnické týmy, především mladší žáci, také spolky, školy i veřejnost. Celkové náklady na nové hřiště představují 13 milionů a 200 tisíc korun. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu téměř 6800 cestujících. Zájem o ní roste. Město proto připravuje další rozšíření. Od září přibudou ve městě dvě nové oblasti. Jablonečtí radní schválili provoz linek 132, autobusové nádraží Kynast a 133 do Lukášovského údolí. Za obě linky město zaplatí do konce roku 200 000 korun, řekla to mluvčí magistrátu Jana Fričová. Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin, oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Zhejiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes milion lidí. Šangajský přístav přesunul do úkrytu přes 500 plavidel a letiště zrušila přes 1400 letů.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky, četnější na horách a na Šluknovsku. Teploty v noci klesnou na 20 nebo i 14 stupňů. Zítra čekáme zejména polojasno, odpoledne a večer bude přechodně většinou oblačno. Objeví se místy přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra přes den vystoupí na 33 nebo až 36 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje čekejte maxima do 32 stupňů, na horách do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu je v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru na most úplně uzavřená. Sledujte značení objížďky. V opačném směru, tedy na Chomutov, čekejte omezení v pruzích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
4: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
3: Počkejte, To ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
4: Nevím.
3: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
4: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
3: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
4: To či ono.
3: No, tak co?
4: Nevím, opravdu nevím.
3: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
4: To je od vás falešné, opravdu.
3: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
4: Neotravujte mě pořád.
3: Petr Martinák nás bude bavit.
4: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme! Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honí z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to Táček, Felix, Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di do,
2: tudí dam, tudí da da di da di do. Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
3: Nevím, teda. Nevím. No. Ze scény, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
4: Už běžím, už jsem tady! Je. Je. Pane prezidente, co vy tady? Ale... Snad se ke mně nejdete ostříhat.
3: Co jste myslel, že jdu dělat k holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
4: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem, no. Jsem na tu židličku.
3: Tady na křesílku.
4: Ano. No. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
3: Nevím, teda. No.
4: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská čest, ano, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
3: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
4: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
3: Na Kalouska?
4: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
3: No, tak to v žádném případě holický, tohle tam. Co tam máš dál?
4: Nebo na poslance.
3: A to je jak?
4: No, normálně, na blbečka.
3: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
4: Pane prezidente,
3: to je falešné.
4: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
3: Ale to už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plesleninem. No, zase. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
4: Ano.
3: Ostříhejte mne hezky česky.
4: Ale to nejde, pane prezidente.
3: Proč?
4: No, to bych vás musel strašně oškubat.
3: Ano.
4: Víte co? Nechte to na mě.
3: Ano.
4: Tak?
3: Ano. Nevím, není to trošku demode.
4: Ale vůbec ne.
3: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
4: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
3: Opravdu.
4: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
3: Krásný,
4: apropo, pane prezidente.
3: Ano.
4: Mohl bych se vás na něco zeptat?
3: Ale samozřejmě, ptejte se.
4: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
3: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
4: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste, s tolika penězi dělal?
3: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičský, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
4: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
3: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říci, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
4: Pane prezidente, no. To já miluju Itálii.
3: Ano.
4: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
3: Biblione,
4: no. A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
3: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
4: Tak co, líbí, pane prezidente?
3: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
4: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam tak

0: To je asi on. Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný takhle tohle, vy jste ta, ta.
1: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
0: Jo takhle, ano, samozřejmě vy jste ten, no já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no. Že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
1: Jo, vy myslíte Radek, John.
0: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
1: No já nejsem Radek, John.
0: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
1: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
0: Vy nekouříte?
1: Ne.
0: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
1: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
0: A víte, že máte pravdu?
1: No.
0: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
1: No já jsem Maďarič.
0: Badě co?
1: Maďarič.
0: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
1: Maďarič.
0: Co říkáte?
1: Maďarič.
0: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
1: No já tady účinkuju.
0: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
1: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
0: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
1: No jistě.
0: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
1: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
0: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
1: Jinou písničku zpívám.
0: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
1: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
0: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
1: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
0: I pokažte tam. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a to je 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
1: No tak někdy, no.
0: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
1: No tak necháváme zahrát.
0: No, tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak, to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, abych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, tom ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 korun je už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Dankeschön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců tak je.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný, takový pejseček, přátelé. Helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Roudnici nad Labem letos plánují začít s revitalizací ulice Prokopova. Galerie v Liberci schání od lidí nábytek z 60. až 80. let minulého století. Nový vládní inzertní portál nabízí kolem 500 pracovních míst ve školách. Převládá stále jasno, večer od západu přibývání oblačnosti, teploty se stále drží nad 30 stupni. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Roudnici nad Labem plánují rekonstrukci Prokopovy ulice. Bude se týkat chodníků, stavby nových parkovacích pruhů a přemístění autobusových zastávek. Součástí projektů za bezmála 20 milionů korun budou také dešťové záhony. Více řekl místostarosta Richard Červený z TOP 09.
2: Ten celý uliční profil tam se bude realizovat následujících abych řekl o dvou letech. Jo, zase tam budou i dešťové záhony, stromy, takové dva parčíky se tam vlastně zrealizují nebo zrekonstruují.
0: Galerie Lázně v Liberci chce zapojit veřejnost do přípravy nové výstavy. Schání nábytek a další dekorace z 60. až 80. let minulého století. Bytové doplňky chce galerie, jak oznámila na sociálních sítích, využít pro podzimní výstavu slovensko-vietnamské umělkyně Quet Nguyen. Schání například postel s peřiňákem, stoly a židle a třeba také malířské válečky, plakáty zpěváků a kapel, rádio nebo kytaru z té doby. Výstava bude koncipována jako vizuální čtení kapitol příběhu vietnamské diaspory v Česku. Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách dalo dohromady ministerstvo školství, spustilo ho na svém metodickém portálu EDU. Aktuálně nabízí kolem 500 pozic z celého Česka. Ty můžou zveřejňovat školy, školská zařízení a další organizace. Každý inzerát před zveřejněním kontroluje správce portálu. Jak se dají nabídky vyhledávat, popisuje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
3: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
0: Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidé, zraněných je nejméně 37 dalších lidí. Nepilotovaný letoun v ukrajinském městě narazil do vysokopodlažního bytového domu v Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti. Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské zprávy bylo 9 lidí zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla také ukrajinská Oděsa, kde zranění utrpělo dalších 12 lidí. Na pobřežní město v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Shahid a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum, obytné domy a hotel. Část Oděsy je doteď bez elektřiny a vody.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Čekejte spíš na horách a na Šluknovsku. Teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra tedy v pondělí zejména polojasno, odpoledne a večer přechodně většinou oblačno. Objeví se místy přehánky nebo také bouřky. Teploty přes den zítra vystoupí na 33 nebo i 36 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústecké ulici Drážďanská pozor na nehodu se zraněním u čerpací stanice nad zoologickou zahradou. Na silnici 247 na Lovosicku mezi exitem 45 a kruhovou křižovatkou na silnici číslo 15 u Lovochemie se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: na severu.
1: Vítejte, dobrý den i poslech vám přeje Slavka Brádlová. Dnes to opět vezmeme křížem krážem Ústeckým krajem. Pozveme vás na slavnosti města Rumburka, na kus řeči s teplickou hudební skupinou Melodika a pozor, jejich zatím poslední album Roková duše můžete získat v dnešní soutěži. A pozveme krom jiného i na koncert krásné hudby do března na Chomutovsku. V závěru se zaposloucháme, a to už naposledy, do válečných memoárů Ústečana Františka Hladíka. Bojoval jsem ve Francii.
0: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.
2: Sto

0: Tradice, tedy ty dobré tradice, se mají udržovat a týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever tak činí. Takže ráda vítám Romanu Kořínkovou z Městského úřadu Brumburku, která nás vždycky zásobí zajímavými pozvánkami.
1: Dneska bych vás ráda pozvala na rumburské slavnosti. Letos se budou konat v sobotu 15. srpna v parku Rumburské spoury a začínáme v 10 hodin. Pro návštěvníky je připravený bohatý hudební program, ze kterého si vybere každý napříč všech věkových kategorií, jako vždycky. No a zároveň je připraven i doprovodný program, to znamená, že tam bude spoustu stánků s jídlem a s různýma suvenýrama, z kterých si určitě také návštěvníci vyberou. Děti se mohou těšit na jejich program, který je připraven, a to na Michala Nesvarbu, to je taková už i za mě tradice dlouholetá. A dětské atrakce nesmí také chybět.
0: Pojďme se podívat na tu hudební složku, tak říkáte, že si vyberou všechny věkové kategorie. No, já jsem viděla sedmdesátníky, jak juchají při rock'n'rollu, takže nemusí to vždycky být jenom podle věku, tak řekněme podle žánru.
1: Kapela Rebelky a odpoledne potom vystoupí Jitka Zelenková například, nebo Ota Baláš s Baláš Bandem, Angelis Projects, což je kapela z Velkého Šenova, takže místní. Jako hlavní host vystoupí Alice a Dan Barta, na což se velmi těšíme.
0: Ráda věřím, že na Dana Bartu se všichni těší, ale tím zdaleka ten program ještě nekončí.
1: Určitě ne, ještě tam máme potom vystoupení Doriana a kapely AC/CZ.
0: Za AC/CZ bych typovala, že se bude skrývat nějaký AC/DC revival.
1: Je to tak.
0: Takže opravdu přijdou si na své milovníci různých hudebních žánrů. Ovšem na své si přijdou také milovníci starých autíček, protože vy v ten samý den, 15. srpna, máte ještě jednu velkou akci.
1: Tímto vás zvu na jedinečnou výstavu historických vozidel v srdci Šluknovska, která se tedy koná také 15. srpna od 11:30 na Lužickém náměstí. Veterán klub Sever pořádá již 24. ročník této slavné spanilé jízdy veteránem Severem a startují v 11 hodin v Rumburku v areálu Benteler Automotive Rumburg a pokračují dál, jak už jsem zmínila, na Lužické náměstí, kde se zdrží necelou hodinu a dál pojedou přes Krásnou Lípu, Vlčí horu, Brtníky, Kunratice, Šluknov, Velký Šenov. Spanilá jízda bude zakončena ve Vilémově na fotbalovém areálu SK Stab ve 13 hodin.
0: Jak jste jmenovala tu trasu, tak jsem si uvědomila, že to je trasa poměrně náročná s různým převýšením, takže udýchají to ta stará krásná autíčka?
1: Doufám, že udýchají. Ono jich je velké množství, takže my se můžeme těšit, nebo návštěvníci se mohou těšit skoro na 250 automobilů historických, který se sejdou na jednom místě a zároveň i všichni pojedou tu spanilou jízdu, takže je to i obrovská organizační zátěž pro policii České republiky, městskou policii všech města, hlavně Rumburku.
0: Dopředu tam vzdáváme dík a budeme se těšit jak na rumburské slavnosti, tak na spanilou jízdu starých aut veteránem Severem.
1: Ráda bych připomněla, že všechny akce, o kterých se tady bavíme, tak podrobné informace najdeme na našich stránkách městských, a to www.rumburg.cz v kalendáři akcí.
0: Rumburské slavnosti a spanilá jízda autoveteránů, tedy 15. srpna příští sobotu.

0: Jako tažní ptáci se nám do křesla pro hosta týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever vracejí manželé Ježkovi Hana a Radek z teplické rockové skupiny Melodika. Už jsme si povídali o albech Rokové srdce, Rokový vesmír a triádu nově uzavírá Roková duše. Připomenu ještě, že do teplické skupiny Melodika patří třetí člen rodiny, syn Filip, no a jednoho člena Ježkovi tak trochu adoptovali.
1: Ano, je to Martin Kriner, hraje na baskytaru a zůstal nám věrný vlastně už od prvního alba, měl chviličku pauzu akorát, ale jsme moc rádi, že ho máme na naší palubě.
0: Na tom novém albu je samozřejmě i pár hostů.
1: Tak na prvním místě bych určitě zmínil Russella Gilbrooka, což je bubeník z legendární kapely Uriah Heep a je to už třetí spolupráce, na každém albu nám nabubnul jednu písničku.
0: Ale vy sám za bicími sedíte, tak opisujete, dá se to vůbec?
1: Nedá se to, ale je to inspirativní, jeho hra je originální a myslím si, že právě proto ty písničky naše, vlastně, které já nebubnuju, dělají ty aranže trošku barvitější.
0: Tak to je host číslo jedna, ale ono jich je víc.
2: Máme tam jedný písničce nazvaný Motor, taky sboristy, jsou to kluci z kapely Deviant. Jsme kamarádi, prostě už se známe dlouho, takže nám tam přidali trošku mužský hlasy. Plus Ráďa, náš bubeník, tak ten tam samozřejmě taky zaspíval, takže i oni jsou našimi hosty.
1: A dalším hostem je kytarista Jirka Blackčerný, který už s námi spolupracoval na Rokovém vesmíru.
0: Já jsem se dívala i na texty a mám pocit, že trošku tam převládá smutek, Hanko.
2: Pozoruju samozřejmě moje známí, jak se mají, jak žijí a trošičku tam je pravdu cítit taková ta horší nálada. Taky jsem měla zdravotní problémy, takže ono se to všechno tak nějak přidává, ale zase musím říct, že ta hudba mě léčí. Myslím si, že mnoho muzikantů by mi mohlo říct, že opravdu hudba je lék.
0: Jedna z těch písniček se jmenuje Nebudu hrát, což tedy vám dvěma vůbec nevěřím. A je to opravdu o vztahu, který právě troskotá nebo už definitivně ztroskotal. Tak není to váš osobní příběh?
2: Není, naštěstí ne, což jsem strašně šťastná, ale je fakt, že tahle písnička už je mnohem starší. Já jsem ji vytáhla z šuplíku a týkala se prostě vztahu, kde to nebylo úplně růžový a ne podle mých představ. Ten člověk mě štval hodně. Prostě to tenkrát skončilo, ale já ji vytáhla a já jsem si říkala, proč ne, Ráďovi to nevadilo, klukům se to líbilo, takže jsme to nakonec dali fakt po těch xx letech do hudby.
0: Pojďme se zastavit u té písničky číslo jedna, která dala jméno celému albu Roková duše. Opakuje se tam text Nebudu se hrbit, což si myslím, že vy jako autorka víte, proč jste to tak napsala a zajímalo by mě, jak to cítí Radek.
1: Nebudem se hrbit všichni. Rokeři obecně si nedělají všechno, co chtějí úplně, ale dělají. A tak by to mělo zůstat, protože jsme takovou inspirací pro lidi, kteří se vlastně na koncerty přijdou vybít možná i trochu z práce. Jdou se zablbnout, zařádit a myslím si, že to je přesně ono.
0: Ale taky se tam opakuje otázka, kdo mě zvedne. A to by mě zajímalo, kdo vás dva zvedá, když třeba opravdu ten život přinese nějaký problém. Hani, kdo zvedá vás?
2: Sedí tady vedle mě. Na prvním místě jako vztah, že jo? Takže když prostě člověk má nějaký takový ty slabší chvilky, tak Ráďa mi prostě pomáhá a naopak. Ale zároveň nás fakt drží nad vodou ta hudba.
0: Radek tady jenom přikivuje, takže vy byste to podepsal takhle od A do Z?
1: Úplně bych to podepsal. Oni vás nabijou i ty fanoušci. Za náma jezdí fanoušci z různých koutů republiky, z Karlových Var, Kolína a jsme za to opravdu vděční. A jsme překvapení, jak jsou to milí lidi.
0: No a naši milí lidi, naši milí posluchači už určitě čekají na nějakou ukázku z toho zatím posledního alba skupiny Melodika. Já bych se přimlouvala za to, abychom dali tu písničku, která celému albu dala název, ale váš názor je prý jiný, tak říkejte co a říkejte proč.
1: Právě jste mě přemluvila. My totiž na tu písničku budeme točit videoklip a myslím si, že je na místě ji dát do éteru.
0: Tak já ještě prozradím, že úplně původně podle vašeho výběru to měla být písnička Loď, ale bude to opravdu ta Roková duše.

0: Dozněla písnička Roková duše, která je první a také dala název zatím poslednímu albu skupiny Melodika, Roková duše. Padlo tady slůvko klip a do klipu samozřejmě potřebujete lidi, ale potřebujete také nějakým způsobem zajímavé místo, tak povídejte.
1: My jsme strašně moc rádi, že Ota Koral, který se stará o klub Knak v Teplicích, Hurbajs, člen Kabátu, že nás nechá tam točit, protože ten klub a ta písnička k sobě patří. Roková duše a rokový klub, ideální. Moc děkujeme.
0: A k těm lidem ještě?
2: Co se týče fanoušků, tak by si měli zahrát klipu Rebel. Chceme natočit klip Ach, kde sice ten text, jak už mi píšou fanoušci, je smutný, ale líbí se jim jakoby podání té hudby, která je taková jakoby zároveň veselá, střeštěná. A tam by měla být moje kámoška Simona Mikešová a my se tam chceme fakt vyblbnout a máme to natáčet v hotelu v Teplicích. Chceme tam prostě dělat blbosti a užít si to. Máme vlastně už natočený dva klipy. Jeden klip je Motor. Tady v téhle písničce si zahrála naše úžasná kamarádka Simona Mikešová, modelka, takže jí to tam moc sluší. A potom máme ještě natočený klip Krůček od pekla. Tenhle krůček vznikl trošku rychlým krokem, protože jsme vlastně najednou museli natočit narychlo ten klip pro animovaný seriál Krůček od pekla.
1: O nás oslovil Tomáš Drexler, což je autor toho animovaného seriálu a my máme nahrávací studio a on hledal studio, tak se nadaboval různý postavy. Já jsem si tak jednu zahrál a právě během toho natáčení mě napadlo, že bychom k tomu udělali, ono to zní strašně dobře, soundtrack. Tak jsme to udělali a byl to můj nápad. Musím se teda asi pochválit.
0: Ono se říká pochval se, protože druhý to za tebe neudělá, čili učiněno pochvalám bylo zadost. Nevím, kolik písní z toho alba Roková duše se dočká podoby klipové.
1: Jako první by měla být ta Roková duše, jak jsem zmínil. Druhou máme a to bude takový dárek našim fanouškům, ty si zahrajou. Měl by to být Rebel a písnička má i úspěch koncertně. A jako třetí bychom chtěli navnadit právě na to další album té Kytice a udělat poklad.
0: Poklad může být lecos, tak co je tohle za poklad?
2: Tahle písnička vlastně je takovou ochutnávkou k našemu připravovanému CDčku s názvem Kytice. Ráďa to vymyslel, začal tím pokladem a já říkám, hele, já nevím, jako já moc neměla ráda literaturu.

0: Jo, tak mně přišlo, že ty texty se hodí k té rockové muzice. A ještě víc mě oslovilo to, že je to český autor. Takový zvláštní kouzlo to mělo. A když jsem poprvé udělal ten poklad, to byla první, pak jsem udělal hned první, to, což je Kytice, tak jsem si nemohl nechat ujít těch ostatních. Je to prostě magický.
1: Vy jako autorka textu sama jste řekla, že práci jste tentokrát neměla. Nevím, jestli třeba nedošlo k nějakému krácení, ale hlavně jsou tam slova, která už dnes nám znějí opravdu tak starodávně. A mě by hodně zajímalo, jak se to tedy srovnává s tou rockovou dynamikou.
2: Samozřejmě je to zkrácený, to si vzal na starost Ráďa. Hudbu samozřejmě musím dělat já, ale s Filipem. Na druhou stranu musím říct, že ono jde o to, že ta rocková hudba, když to správně jakoby podáte a správně si to tam nafrázujete, tak vůbec v tom nevidím problém. A naopak mě se ty slova i líbí. Takže já jsem se vlastně do těch textů úplně zamilovala.
1: A až bude album Poklad hotové, uvidíme, zda si Erbenovy balady v rockovém hávu zamilují i posluchači. Dnes je ale ve hře zatím poslední album skupiny Melodika Rocková duše. Soutěžní otázka je poměrně jednoduchá. Z kterého města skupina Melodika pochází? Dám vám tři možnosti. Tak buď to může být Praha, nebo Teplice, a nebo Zace, Ústí nad Labem. Vaše odpovědi čekám na adrese kultura@sever.rozhlas.cz. Tak ještě jednou, z kterého města pochází rocková skupina Melodika, s kterou jsme si dnes povídali. Může to být Praha, nebo jsou to Teplice, a nebo snad Ústí nad Labem. Odpovědi čekáme na adrese kultura@sever.rozhlas.cz.

0: Kultura na severu.
1: Druhou částí pokračuje letošní festival Hudební setkání Michala Maška. Tak kdy, kde a čím?
2: Začínáme 14. srpna. A je to koncert v Březně, Březno u Chomutova, v nádherném kostele svatého Petra a Pavla.
1: Místo tedy víme, a kdo tam bude hrát a jaký bude program?
2: Na úvodní koncert vlastně této hlavní festivalové řady, protože tak se to jmenuje, jsem pozval Vaška Hudečka opět, protože já tam mám vždycky jistotu, že to bude krásný koncert a že přijde taky hodně lidí. No a udělali jsem změnu, pozval jsem zpěvačku, mezzosopranistku Marii Svobodovou, ještě bude doprovázet Martin Hroch, čembalista a taky varhaní, protože v tom kostele jsou naprosto dokonalé, jedny vůbec nejlepších varhan barokních, co u nás máme, a taky jsou zrekonstruované. Takže by byla škoda je vlastně nevyužít.
1: Nevím, jestli už smíte prozrazovat nebo alespoň lehce naznačovat ten program, protože letos jste k tomu titulu Hudební setkání Michala Maška přidal takový zajímavý podtitulek Klasika až do morku kostí.
2: To vystihuje to naše zaměření, jak dáme vlastně ty koncerty pořád, že se snažíme nabízet tu nejpoctivější klasiku bez nějakého podbízení, ale prostě opravdu poctivý program, který osloví posluchače. No a tady v těch kostelích je to vždycky trošičku náročnější s programy, protože nám ho musí schvalovat. Takže to není úplně taková legrace, že co si vymyslíme, to se dá zahrát, takže samozřejmě se musíme držet nějakých pravidel, které jsou v každém kostele. Bude tam Antonín Dvořák, bude tam samozřejmě Bach, bude tam Handel, bude tam něco z Mozarta.
1: To vše 14. srpna od 16.30 v kostele svatých Petra a Pavla v Březně u Chomutova. No a pojďme ještě na pár dalších pozvánek. Zámek Nový Hrad u Jimlína krom prohlídkových okruhů a vyhlídky zvěře nabízí i výstavu Svět skřítků a trpaslíků. A ve středu 12. srpna od 18 hodin si navíc můžete vyposlechnout přednášku o trpaslících v dějinách české i světové literatury, hudby a výtvarného umění. Přednášet bude přední český a nebojím se říct i světový trpaslíkolog, historik Václav Houfek. A ještě pozvánka na zámek do Děčína. Tady opět krom prohlídek nabízí mistry v zámecké jižní zahradě. A těmi mistry budou 13. srpna ikony Českého divadla i filmu Petr Kostka, Jaroslav Satoranský a Tomáš Tepfr. A budou s návštěvníky sdílet vzpomínky, anekdoty i vlastní životní nadhled. Začátek je v 19 hodin.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever naposledy otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří utekli z protektorátu a zapojili se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.
2: Instrukce ministra války ze dne 25. února 1945 ukládala všem útvarům francouzské armády, pokud mají ve svých řadách cizince těch států, jejichž armády se nacházejí na území Francie, převést tyto cizince do těchto armád. Jednalo se zejména o Poláky a nás. Byl jsem jediným cizincem u praporu. Bylo to něco jako studená sprcha. Už jsem se příliš zžil s prostředím a loučení nebylo radostné. Znamenalo to putovat na sever Francie, kde naše brigáda z Anglie blokovala u Dunkerk obklíčené Němce, a to se mi vůbec nechtělo. Ale abych splnil svou povinnost, hlásil jsem se na našem velvyslanectví v Paříži. Vojenská mise se hemží ordonanci, kteří pobíhají od jedněch dveří ke druhým. Nakonec mě dopravují do předpokoje nějakého plukovníka, kde seděl za stolem už postarší major, Žid. Podíval se na mne, přelétl okem stužky metálů a řekl: a to byste šel do naší armády? Jakou v ní máte hodnost? Řekl jsem mu to. Tak to byste musel sloužit jako prostý voják, dodal. Plukovník vás očekává. A protože jsem byl takto dobře informován, poděkoval jsem záhy panu plukovníkovi za velkomyslnou nabídku a rozloučil jsem se i s naší armádou. Válka je u konce. Prostě mne nepotřebovali. Důstojníků měli nadbytek. Tímto okamžikem jsem se stal civilem. Byla to nová situace a hlavně nový problém, se kterým bylo nutné se vypořádat. Byl jsem v Paříži a přesto jsem se cítil, jako bych byl vysazen na osamělý ostrov. Změna byla příliš náhlá. Mohl bych se usadit ve Francii, ale stojím tu s holýma rukama a moje civilní věci, šaty a všechno ostatní odpočívá někde na půdě u manželky Karla Freunda v Novém městě nad Metují. Je dosud válka a domů nemohu. Chodím po Paříži stále v uniformě a tento stav je neudržitelný. Naštěstí je tu starý, dobrý Louis Maníček a ten mi pomohl. Sloužím u Američanů jako tlumočník v hlavním stanu západní báze v hotelu Majestic. To bylo více než terno. Existenční starosti odpadly a život měl zase své půvaby. Přešel duben a v květnu 1945 nastal konečně a definitivně konec války. Byly to krásné a slavné dny. Prožít vojenskou přehlídku na Champs-Élysées je zážitek. V den této přehlídky, 5. května, začíná pražské povstání. Těším se, že budu moci brzo do Prahy pro své věci, které už naléhavě potřebuji. Dostat se domů bude velice snadné a bez výloh. V prvních týdnech po válce vyvíjely naše zastupitelské úřady velkou snahu získat naše krajany žijící ve Francii k repatriaci. Tenkrát se toho moc naslibovalo. Byla zřízena repatriační mise při našem konzulátu a jejím prostřednictvím jsem se vrátil do Prahy. Táhlo mne to domů k mé práci. Jenže stále tu byla jistá pochybnost. Proto jsem zaplatil hotel 2 měsíce dopředu a nechal si otevřená zadní vrátka. Za nepříznivých okolností vyzvednu své věci a vrátím se zase do Francie. Někdy v polovině června 1945 jsem nasedl do Dakoty, která pendlovala mezi Prahou a Paříží, aby svážela domů osvobozené politické vězně z koncentračních táborů. Na zpáteční cestu do Prahy brala na palubu české repatrianty. Dostal jsem poukázku na ubytování v hotelu Flora. Oběhl jsem úřady a instituce. Dostávám potravinové lístky i nějaké peníze. Hledám cestu, jak navázat na minulost a spojit ji s přítomností. Ale ta návaznost mi uniká a nenacházím žádný spojovací prvek. Navštěvuji známé. V první řadě mám, myslím, povinnost navštívit plukovníka Kesslera, který nám zprostředkoval útěk do Francie. Je dávno mrtev. Popravili ho nacisti. Jeho žena mě vypráví krutý konec jeho života. Neprozradil nikoho. A díky tomu se celá organizace dočkala konce války. Z vyprávění všech svědků konce války nám nepadá tíseň. Čekal jsem nějaké nadšení a radost z osvobození, ale nic takového jsem neobjevil. Nedovedl jsem pochopit, proč jsou lidé jako zakřiknutí, a den po dni jsem nezmocňoval neklid. Můj úmysl zůstat v Praze se pozvolna vytrácel a touha vrátit se do Paříže se stávala čím dál tím naléhavější. Cítím se tady doma jako cizí. Jel jsem do Nového Města nad Metují pro své svršky. Paní Freundová mě mohla dát radostnou zprávu, že Karel slouží v Anglii u letectva a podle posledních zpráv je naživu. Vracím se do Prahy a po cestě uzrává rozhodnutí. Pojedu zpátky. V těchto prvních týdnech po válce byla v pohybu celá Evropa. Zavlečené osoby se vracely do svých zemí a každý hledal své místo. I Francouzů uprchlých z Německa bylo v Praze spousta a bylo třeba je repatriovat. Hlásím se o repatriaci na francouzské ambasádě a předkládám své papíry. Úředník si mě prohlíží, chvíli čte a pak sáhne po nějakém formuláři. Vyplnil jej a než jej opatřil razítkem, říká: pro boha, co vy tu vlastně hledáte? A tak jsem se rázem ocitnul v jedné pražské škole mezi francouzskými emigranty. Pocítil jsem velkou úlevu. To znamená, že v několika dnech nás naloží do nákladních vagónů a jedeme do Paříže. Letadlem se totiž přepravují pouze vězni z koncentračních táborů, zejména ti, kteří jsou neschopní pohybu. Jak jsem se těšil na Prahu, tak nyní se zase těším na návrat do Francie. V Paříži se ihned vracím do Majestiku. Teď je definitivně rozhodnuto, že se usadím ve Francii. Požádal jsem také o naturalizaci. S touto myšlenkou jsem se smířil a jak ubíhaly dny a měsíce, jakékoliv myšlenky o návratu domů se vytrácejí. Jenže souběh náhod rozhodl jinak. V první řadě to byl můj přítel Alfred Papillon. Po dobu pobytu na frontě jsem měl mnoho příležitostí vyprávět mu o naší zemi. Nebral jsem tehdy vážně jeho slova, že po válce přijede do Československa. A najednou dostávám od něho z Prahy psaní. Je profesorem na francouzském liceu a čeká na můj návrat. Držel slovo. To byl první klín do mého plánu zůstat ve Francii. Dorazil to můj bývalý ředitel švédské firmy Electrolux, se kterým jsem se sešel v Paříži. Byl zrovna před odjezdem do Stockholmu a nabídl mi, ať si vyberu některou filiálku v Československu. Bylo to výborné postavení. A protože se mi už blížila čtyřicítka, nakonec jsem z rozumových důvodů podlehl. Uvažoval jsem asi tak, že to zkusím, a když to nebude to, co hledám, mohu se vždycky vrátit do Francie. Představa, že mě může nějaké zřízení odmítnout volnost pohybu, byla pro mne v té době absurdní. A tak jsem jednoho červencového dne roku 1946 přistál v rozbombardovaném Ústí nad Labem. Válečný příběh končí. Život se už pohybuje v jiných rovinách a zůstávají jen vzpomínky. Někdo kdysi řekl, že každý člověk má dvě vlasti. Tu svoji a Francii. Snad je na tom něco pravdy. Moje vzpomínky na Francii jsou vždycky naplněny nostalgií.

0: Z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák. Byla to poslední kapitola a příští neděli se můžete těšit na úplně jinou četbu.
1: Kultura na severu.
0: Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Úřady práce začnou v příštím týdnu vyplácet superdávku. Části domácností se podpora ale sníží. Strážci parku na Sněžce kontrolovali turisty před východem slunce. 23 z nich dostalo pokutu. Ústecká univerzita zkoumá technologie pro bezpečné zpracování použitých sprejů. V noci většinou polojasno, přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Stát začne už od zítřka vyplácet superdávku, do níž se nově sloučili dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřovali se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší Českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo celkem 500 lidí. Někteří z nich ale vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území anebo rozdělávali oheň. Výzkumníci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chtějí navrhnout vlastní způsob zpracování tlakových obalů, například od deodorantů nebo laků na vlasy. Jak podobné zařízení funguje v zahraničí, popsal hlavní řešitel projektu Tomáš Lang.
6: Navštívil jsem i v zahraničí výrobce, existuje jenom jeden v Evropě, ten je v Holandsku, tak tam vyrábí takovou linku, která to lisuje, odděluje ty plyny, kapaliny a kovy a ty kovy pak předává k tomu sekundárnímu zpracování.
1: Podle Lanka je podobných linek v Evropě jenom několik, v Česku zatím žádná. Projekt se kromě aerosolových sprejů týká i dalších tlakových obalů, například medicínských inhalátorů nebo kempingových kartuší. Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. V americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z Tampere. Bronz přidal v Oregonu deseti bojař Adam Juliš, který se ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Česká výprava má ve Spojených státech teď kompletní sbírku medailí. Počasí. V noci většinou polojasno, přechodně, ale oblačno s přehánkami, četnějšími na horách a na Šluknovsku. Teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra bude zejména polojasno, z odpoledna večer přechodně oblačno a objeví se ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty přes den ale vystoupí i k 36 stupňům Celsia. Na severovýchodě kraje čekejte maxima do 32 stupňů. Teploty do 30 stupňů budou i na horách.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích se srazila dvě osobní auta na křížení silnic od Bíliny a od Prosetic. Na silnici 247 na Lovosicku mezi exitem dálnice 45 a kruhovou křižovatkou u Lovochemie pokračuje vyšetřování nehody dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
7: Příjemnou neděli s klubem Country and Western vám opět po týdnu z Českého rozhlasu Sever od mikrofonu přeje Láďa Svoboda. Dnešní vydání nebude standardní, to znamená, že vás čeká opět speciál, ve kterém se budeme zabývat námi oblíbenými síněmi slávy. Co vám mohu prozradit na začátek je docela důležitá informace, protože dnes se budeme věnovat výhradně českým countryovým interpretům. Tak doufám, že vás to stejně jako mě bude bavit. Příjemný poslech.

Poslouchali jste první písničku dnešního speciálního vydání klubu Country and Western. Já jsem si to pro sebe nazval pracovně Česká síň slávy. Vy určitě víte, slyšeli jste v našem vysílání v klubu Country and Western hned tuším dva díly o síních slávy té americké country, to znamená Country Hall of Fame. Nicméně i v Čechách máme podobné síně slávy, nebo měli jsme, to je důležité říci. A krom toho tu máme ještě od roku 1991 ceny Anděl a ceny Anděl jsou ceny hudební a samozřejmě také mají své síně, nebo také mají svou síň slávy a do té se občas nějaký ten country interpret podívá. Kromě té síně slávy také jsou oceněni anděli i interpreti z toho našeho šuplíčku country, folk, trampská muzika a je zvláštní, jak se s tím jako v Čechách zachází, protože ten první ročník v roce 1991, když se předávaly ceny Anděl, tak tam žádná taková kategorie nebyla. Druhý ročník v roce 1992 už byla zařazena kategorie folk a country dohromady a pak se to po 4 letech rozdělilo na folk a na country, to mi přišlo spravedlivé, také tyhle ty 3 roky vyhrál vždycky Robert Křesťan, kterého jste mimo jiné slyšeli v té první písni, která se jmenovala Ocean. Robert Křesťan získal potom dalšího anděla společně s druhou trávou, už ale ve společné kategorii folk a country. Pak se to ještě jednou rozdělilo v roce 2001, tam získali cenu pánové z kapely COP. No a od té doby, od roku 2003 až do roku 2015, byla tahle ta kategorie spojená a jediný countryový interpret, který tuhle tu cenu získal, tedy Anděla v kategorii folk a country, byl opět Robert Křesťan s druhou trávou, tentokrát za CDčko Marcipán Stoleda. No a od roku 2017 už žádná countryová kategorie nebyla a je pouze kategorie folk, ve které ale také mimo jiné Robert Křesťan s druhou trávou dvakrát uspěli. Takže pokud bychom to vzali takhle, co se týče počtu cen, tak Robert Křesťan nebo Robert Křesťan s druhou trávou, těch andělů má úplně nejvíce z té kategorie folk a country, proto nám otvíral dnešní vydání klubu Country and Western. Měli jsme ale ještě jednu organizaci, která udělovala takové zvláštní certifikáty, které uváděly interpreta do síně slávy. O té si povíme za chviličku, my si teď pustíme dalšího umělce, který vstoupil do té v uvozovkách andělské síně slávy jako druhý. Byl to v roce 2002 Michal Tučný, ještě před ním to byl Valdemar Matuška. Takže teď nám bude zpívat Michal Tučný písničku Abych tu žil. Kapsi má...

byl Michal Tučný v klubu Country and Western, který byl uveden do síně slávy ceny Anděl v roce 2002. Mám tady ještě dalšího interpreta, kterého máme v té síni slávy. Jenom jsem zapomněl říci, protože těch věcí kolem Roberta Křesťana je opravdu hodně, že Robert Křesťan byl do síně slávy té andělské uveden v roce 2020. Teď si ale pustíme Pavla Bobka, kterého to potkalo v roce 2012. A hned potom si povíme o té druhé organizaci, která některé countryové interprety uváděla do síně slávy specifickým způsobem. A to vám samozřejmě také prozradím. Teď tedy nebudu zdržovat. Pavel Bobek a písnička Country Boy.

byl Pavel Bobek v klubu Country and Western. Vy posloucháte speciální díl tohoto pořadu, který se věnuje hlavně českým interpretům a hlavně těm, kteří vstoupili do nějaké síně slávy. Už jsme si tady řekli, že těch síní slávy máme několik, ne. Samozřejmě máme dvě. Jednu oficiální, která se jmenuje Síň slávy ceny Anděl, ta funguje od roku 1991 doposud. No a tam samozřejmě jsou interpreti napříč všemi žánry. Řekli jsme si, že mezi ty countryové, kteří se tam objevili za dobu trvání těchto cen, že jsou celkem čtyři: Valdemar Matuška, Michal Tučný, Pavel Bobek a Robert Křesťan. No a teď se podíváme na tu druhou síň slávy, kterou jsem tady tak trochu avizoval. Tohleto ocenění udělovalo sdružení Association for Main Scene of Country Music se sídlem v Brně. Já, abych řekl pravdu, nevím, kteří lidé za tím oceněním stáli. Mám pocit, že to byli lidé, kteří organizují festival Starý dobrý western kousek od Brna. No a tahle ta organizace fungovala, tuším, až do roku 2016, kdy zanikla, nicméně za dobu svého fungování stihla nadělit celkem 65 certifikátů, které uváděly různé interprety do té české nebo evropské síně slávy, a mezi těmi 65 jsou i zahraniční interpreti, což je velmi zvláštní. Já jsem se k tomu téhleté asociaci nebo k téhleté, je to sdružení asociace, dostal čirou náhodou, a tak jsem tady na internetu hodně pátral, abych se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Než vám to budu vyprávět, tak si pustíme další písničku, kterou nám zaspívá Tomáš Linka, který má tenhle ten certifikát, který ho má z těch, co nám budou zpívat nejdéle, protože on má certifikát ze síně slávy s číslem 11. Takže Tomáš Linka a trošku nedoceněná písnička z jeho solového alba Posloucháš.

To byl Tomáš Linka, jak už jsem řekl, vstoupil do té, já říkám, brněnské síně slávy country hudby pod číslem 11. Bohužel se mi nepodařilo dohledat, co to bylo za roky, ale mezi těmi, kteří nám dnes zpívali v klubu Country and Western, má jeden primát. Určitě možná tušíte, jaký to je. Naděja Urbánková má z let 1972 až 76 celkem 5 zlatých slavíků. Tak tady.

0: Western na Českém rozhlase Sever.
1: Naděja Urbánková nám dospívala a v našem speciálu teď přivítáme kapelu COP, která sice nebyla uvedena nikdy do Andělské síně slávy, do té oficiální, nicméně v roce 2001 získala cenu jako nejlepší countryový interpret. To byl právě jeden osamocený rok, kdy byla v Andělech kategorie country, dokonce rok poté, v roce 2002, už tam samozřejmě country nebylo. No a COP má i ten brněnský certifikát s číslem 24. Písnička se jmenuje Myslím na Colorado. COP.

0: Posloucháte Klub Country and Western, dohrála nám kapela COP. Slíbil jsem vám na začátku, že dnes budeme hrát samé české interprety, i takové, kteří se v Klubu Country and Western objevili opravdu velmi zřídka, jako právě skupina COP, která dohrála. Teď nás čeká člověk, který hodně ovlivnil českou, a teď nechci říct country, zkrátka tu škatulku, o které se tady bavíme, folk country, trampská muzika, to je Honza Vyčítal. I ten dostal od brněnské asociace Main Scene of Country Country Music, takový pompezní název, získal ten certifikát do síně slávy s číslem 26, takže Honza Vyčítal a jeho Cadillac.
1: Můj děda byl toulavej pták, toulal se se mnou a tak, ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. A vždycky, když bral vejplatu, dluhy se četl o utratu, viděl, že i

jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klepo za ucho, jak získat auto značky Cadillac. Pomalu vzít pokuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknout krásnej zlatý lak. Pomalu čas od částku, vzít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Tak šrouby, písty, ojnici, to

0: dělat. Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řek, rok výroby, jo tak.
1: To byl Honza Vyčítal v klubu Country and Western po dlouhé době a současně můžu prozradit, že i po dlouhé době budou zpívat Schovanky, které také mají certifikát o jedno číslo vyšší než Honza Vyčítal, tedy s číslem 27, takže patří do té síně slávy brněnské v úvozovkách. Písnička se jmenuje Mejdan ve Stodole a po ní už si povíme takový malý zajímavý příběh, jak jsem se vůbec k téhleté asociaci dostal. Tak teď Schovanky v klubu Country and Western.

0: Tak to byly schovanky v klubu Country and Western a já jsem vám slíbil ten příběh. Já jsem se dostal k nějaké takové pozůstalosti po Pavlu Brimerovi a součástí té pozůstalosti byl i certifikát a já jsem si říkal, sakra, co to je za certifikát, jaká tady byla countryová asociace, o které nevím. Tak jsem zapátral a už jsem vám to prozradil, že Association for Main Scene of Country Music se sídlem v Brně udělovalo certifikáty se vstupem do Síně slávy a ty byly předávány významným českým country osobnostem a právě to bylo často na festivalech, jako byl například festival Starý dobrý western, ten je kousek od Brna. Sdružení jako takové v uplynulých letech ukončilo svou aktivní činnost, já jsem dohledal, že to bylo v roce 2016. No a teď k tomu příběhu. Pavel Brimer toto oznání s číslem 34 obdržel v roce 2011. To už bylo v době, kdy Pavel Brimer kvůli vážným zdravotním problémům veřejně nevystupoval, z té aktivní hudební scény odešel v roce 2001. No a ten certifikát měl být takovým důležitým potvrzením, že jeho nezaměnitelný hlas, přínos české kultuře, nezůstaly zapomenuty. Nicméně se stalo to, že došlo k chybě ve jméně, nebo hlavně v příjmení Pavla Brimera, to se děje dodnes, a celý ten certifikát musel být přepsán. A trvalo to tak dlouho, že ho vlastně Pavel Brimer nestihl ani osobně převzít, což je smutné. My si ještě povíme samozřejmě další zajímavosti, které se týkají těchto certifikátů, ale teď tu mám takovou trošku smutnou písničku, když už tedy vzpomínáme na Pavla Brimera, a to je písnička s Věrou Špinarovou, kterou naspíval a jmenuje se Jako silný strom, a Pavel Brimer si vždycky chtěl s Věrou Špinarovou zaspívat, tak si zaspívali tenhle ten krásný duet. Tady je v klubu Country and Western.
1: Dřív než odejdu,

0: umět odejít.
1: Tu zpívali nám společně Pavel Brimer a Věra Špinarová. Je slušné dodat, že Věra Špinarová se do té andělské síně slávy dostala v roce 2016. Možná, že jste si, nebo že jste zaregistrovali, že Pavel Brimer získal certifikát s číslem 34, což je paradoxní, protože fešáci, jejíž byl nedílnou součástí dlouhá léta, získali certifikát do síně slávy hned po něm, tedy s číslem 35, a dokonce jako poslední držitel tohoto certifikátu z toho roku 2016 by měl být Karel Poláček s číslem 65. Jinak já si teďka dovolím vám pustit písničku Nech to být, kterou si znovu dovolím tvrdit, že moc neznáte, protože to je písnička, kterou zpívá Tonda Knyk, kapelník fešáků, který často na koncertech nespívá, vždycky tam byl Tomáš Linka a další hlavní interpreti. Tonda Knyk je zkrátka kapelník a ten si zaspíval na albu z roku 1997, 30 let fešáků, písničku Nech to být. Tak fešáci.

0: Tak to byl Tonda Kny a hlavně skupina Fešáci. Písnička se jmenovala Nech to být v klubu Country and Western. No a my popojedeme rychle dál, abychom stihli všech 15 interpretů. Petr Spálený získal ten speciální certifikát do síní slávy pod číslem 35 a zaspívá nám písničku, která se jmenuje Až tě uvidí. Zajímavostí téhle písně je, že tuhle píseň, byť tedy zpívá muž, tak ji zpívala také žena Míša Pálová. Jmenuje se Až tě uvidí.
1: Až

Dospíval Petr Spálený ve speciálu, kdy si pouštíme písničky českých interpretů, kteří byli buď uvedeni do síně slávy cen Anděl, což je oficiální takovéto ocenění, které se předává od roku 1991, tedy hudební ocenění, anebo do síně slávy, která má takový pompézní název Main Scene of Country Music, a tady je to organizace, která působila v Brně a předávala tyhle ty certifikáty, které uváděly interprety do síně slávy do roku 2016. Abychom si pustili také nějakou ženu, tak certifikát s číslem 40 dostala Helena Maršálková, písnička se jmenuje Až zatroubějí andělé.

Helena Maršálková dospívala, já když jsem se podíval na všech 65 obyvatel Síně slávy té brněnské, tak jsem tam našel jména kapel a interpretů, které mi s prominutím moc toho neřekli, ale samozřejmě bylo překvapením, že se tam objevovali i zahraniční interpreti, jako třeba Charlie McCoy. Nicméně, teď nám zaspívá ještě Petr Kocman, který se dostal do téhleté Síně slávy s certifikátem s číslem 48, těsně před Alanem Mikušekem, což je slovenský zpěvák, který je tam také. Takže teď nás čeká Petr Kocman a po něm hned Alan Mikušek, Mříží vlasů tvých a písnička Cesty.

Pozvali nám hned dva interpreti, kteří jsou v té brněnské síni slávy. Snad se neurazí jejich zakladatelé, že o ní takhle mluvím. Petr Kocman a Alan Mikušek. A to je závěr dnešního vydání klubu Country and Western. Nicméně ještě jednu písničku bych si přál, abychom stihli. To je další žena, která se do téhleté síni slávy dostala pod číslem 55. A je to další bývalá členka z Fešáku. Mluvím o Hance Horecké. Ta má certifikát s číslem 55. Písnička se jmenuje Prozaický country v hlavě a tou se dnes rozloučím. Mějte se hezky, poslouchejte klub Country and Western každou neděli, pokud vás to samozřejmě baví, na Českém rozhlasu Sever po 18. hodině. Loučí se a těší se na další setkání. Láďa Svoboda. Naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Tepličani můžou připomínkovat návrh městské koncepce rodinné politiky. Muzeum v Semilech chystá výstavu o hospodách. Letos poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. V noci většinou polojasno, přechodně oblačno a ojedinile přehánky, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Teplice pracují na koncepci rodinné politiky města do roku 2030. Do přípravy se zapojili 20 lidí z komunitního plánování. Podílet se můžou taky obyvatelé prostřednictvím připomínek. Podle mluvčí magistrátu Adiny Sedlákové je můžou podávat do 16. srpna. Návrh koncepce i připomínkový list jsou na webu města.
2: Podle dokumentu patří mezi silné stránky Teplic třeba podpora sociálních služeb, sportu nebo kultury. Minusem je mimo jiné absence dětského psychiatra nebo azylových domů. Koncepce rodinné politiky má i praktický význam. Je to podklad pro některé dotace a programy zaměřené na podporu rodin a seniorů. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Muzeum v Semilech má zájem o fotografie, dokumenty a zajímavosti, které se týkají hospod ze Semil a okolí. Výstavu o historii pohostinství v tomto městě a okolí chce uspořádat v roce 2028. Muzejníky zajímají fotografie, dokumenty a další zajímavosti týkající se hospůdek a restaurací v Semilech a okolních obcích Chuchelna, Příkrý, Boskov, Slaná a Benešov. Řekl to ředitel muzea Miroslav Schneiberg. Výstava bude v prostorách muzea, kde býval hostinec u České koruny. Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit ji je možné dvakrát do roka. Letos, stejně jako každý rok, to bylo na jaře, do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst klientů. Říká to její mluvčí Viktorie Plívová.
3: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů. Letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
0: Lidé, kteří o změnu požádají, se po splnění podmínek novými klienty svých nových pojišťoven stanou od 1. ledna příštího roku. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se stal dnes prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Po startu z 6. pozice se sice propadl na 10. místo, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salač na mistrovství světa debutoval před 8 lety, dosud 6x stál na stupních vítězů. Počasí. Noci většinou polojasno, přechodně oblačno a jen ojediněle přehánky. Teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra čekáme zejména polojasno. Odpoledne a večer bude přechodně většinou oblačno. Místy čekejte přehánky nebo i bouřky. Teploty přes den vystoupí na 33 nebo i 36 stupňů Celsia. Na horách čekejte teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz v Teplicích stále omezuje nehoda dvou osobních aut na křížení silnic od Bíliny a od Prosetic. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat. Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krvácely vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici, na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďko bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienu.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. Té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
3: No, ne, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: No, necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, ne. Pane doktora Šmída,
3: ne, vůbec,
1: protože dřív
3: vůbec.
1: Jsme se báli.
3: No, tak bála, no, tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře, asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový oříšky. Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech, jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá, no. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste
3: děkuju,
1: přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Do 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30, zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30, řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic a byla i mezinárodní účast. Zúčastnili se tři muži z Londýna a jeden z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala, takže to bylo velmi působivé. A pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu, že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně. A člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
1: A pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé. Už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
2: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
1: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a naschledanou.
2: Naschledanou.

Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoah. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma My Heritage, doslova Mé dědictví. V roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jejíž židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoah. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší České hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, které se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní tým z Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
7: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy stráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. a já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

až závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tam.

0: tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
0: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
0: Do márnice.
1: To tu taky máte?
0: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
0: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
0: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
0: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
0: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
0: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
0: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
0: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
0: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
0: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
0: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
0: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
0: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
0: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
0: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
0: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
0: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou Marí Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem a počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve Znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co si změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš Nedruda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Tvarohový
0: těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám myslí,

0: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
1: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
0: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Aloise Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
2: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
3: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Aloise Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozehna připraven, Nadia připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jaká, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty, já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Či stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jestli přečtete složení, to mě zajímá, to tam mají v češtině opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: dostane? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já taky.
2: Jak to, jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte a možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc, dobrý moc, drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A s Kánou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Hasiči zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
6: V současné době se provádí práce na fasádě. Z části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 s Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí. Ti v pozadí. Ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
8: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
7: Byl to Franta Univerzál.
8: Co kdo?
7: No, náš komik.
8: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
7: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
9: Já jsem doktor Vobtáhlo.
7: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
9: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
7: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
9: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
7: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
10: Ale že koukám jako blázen.
7: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blonďák, to je.
2: Ale jasno. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kviz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Daresalámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Daresalámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Z banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to popletl.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. On taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna má.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám bu, enjoy, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No všem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osněl.
3: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom může dělat každý, jak chce, že jo? To
3: no a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bránice.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplně, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník,
0: ano. No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás, je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl ne, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se, tady...
1: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácený, tady,
1: že jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už no. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Kde jste se narodil?
1: Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese obč průk.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčo, kvečvíčo, zkratka, to je zkratka. Přijde sem, zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už je manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, budíš, ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básen?
2: Já jsem sám složil, ano. Jo,
3: vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básen.
2: No to je mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, když, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. To je potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demet. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne, odejdu stranou, naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli.

když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vránu. Jak jí nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly a zly se měla v noci trudy, se šlo nějak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec baladí a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtá. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete.
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel. Jako
1: no dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Že by se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tendononc je to. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, znači takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je. No,
1: ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, no.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam, co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslavii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Měl jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Měl jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo.
2: A co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo? No, a jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/linka a připomínám v neposlední řadě jako vždycky do třetice i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrejný.

0: que sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, a jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam vys pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo.
2: No, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně. Všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má v čili, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelky tam má,
1: no,
2: tak takhle,
1: je.
2: No. Mm-hmm. Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zdávali, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, mají takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, ne, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000, a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
2: to na železo kotouče, nebo pak jsou ty ocelový kotouče, kterými si reže cihla a beton, jo.
1: Uh-huh.
2: No, tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a furt něco od nich vemu, jo. No a to jsou aj některé drahé věci, za 60 000 lasery a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že?
2: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinak, jedna byla do betonu, jedna jenom do cihel a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, ale že to chce prodat kde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem měl nějaký ty vrtačky a ty kotouči a všechno. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak v některých věci takové šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takové tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A furt nabízí ho nějaké rukavice a takové věci, no, tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni oni jsou se mnou spokojení, já jo. S nima teda spokojený.
1: Vy
2: no.
1: S nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, no, protože vydáváte své peníze. No. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No tak děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: To vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k další někomu další.
2: Docetí se všeho dobrýho.
1: Docetí se všeho dobrého, takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, ano, paní Jitka. Aha.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodeje.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní téma. Obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu pomluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky, ve starých Prachaticích a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky, všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned, víte,
2: udělala,
1: co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě nám to navíc v létě zdravá dobrota. Takže vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve slevě,
2: protože, v akci. Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no
2: takže už přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já
1: musel
2: by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom a budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s tím chodil z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který byl ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak slevy, je krása.
2: Protože
1: tak...
2: on tam má přítel vlastně dělal v Německu na farmě. Tam si podejte krávu a z těch, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak
1: ano.
2: Tam je taková jako muzika prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj. Takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy. Farma, vám přítel vám to řekl, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice v Lady Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, na hranicemi.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: Jo.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměný klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměným kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je dobře. Tak paní Věro, moc vám děkuju, no? Ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: No, vám taky vám, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Jo, tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: včera bylo
1: se
2: nějaká železnice,
1: určitě se
2: vlaky,
1: dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím
1: ano,
2: taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte tak se jo, hezky, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
2: Krásný večer, my vás zdravíme obě, Tušku, a všechny posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: A k tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
1: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodej čekáte, nebo jedete pak někam v Libuško do nějakého obchodního centra velkého třeba?
2: No tak to se tam nedostaneme, jako bohužel.
1: Nejedete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba ne, co se týče oblečení, boty, obuv nebo
2: no,
1: cokoliv.
2: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacost, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
1: Jo, tak to je samozřejmě tak potřebná věc vždycky.
2: Ano.
1: Tak, jo, já vás poslouchám, nebojte.
2: No, já myslím, no, tak takovýhle věci, no, tak když je to možnost, tak to využívám.
1: Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
2: Ne, tady aušus žádný není.
1: Žádný není, tak to je dobře.
2: Ne, to jako bych nekoupila, že jo? To jako ne, tak to je celku dobrý, no.
1: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
2: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
1: Děkuju.
2: Šťastnou cestu domů, no.
1: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
1: Naschledanou naslyšenou, no a my popojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný, 731 800 900, a teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít? Téma dobrýma nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatno. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic,
0: radši
1: protože
0: nebyl
1: jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Říkal, že chtěl kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo? No a teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lastích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla volasada, já mám dílnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada, původně cena, když jsem se díval do kalatekologu, byla 4 000, jo. Takže, jako když ho budu potřebovat jednou za dlouho, tak bych v principu bych si ji nekoupil, a protože ji slevnili na 800, tak jsem po ní sňapnul a mám ji doteď doma, si
0: no,
1: ji potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí, kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. To ještě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice, do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružní pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebo, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebo může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl, a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale nevím, oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkový, tak jdu třeba do Frcu, tam je to taky levnější, takže to Frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ji můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač.
1: Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15 anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím, o čem je řeč.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na něčím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Protože jsem si to přečtal, měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko. Tak moc vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.

0: Kdo má tě rád a Lucie Vondráčková, tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí, na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky. A to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. No to máte pravdu, to možná u některých věcí.
1: Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedená. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějak německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré, tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky, jo, tak to naskládám do lednice, a mám nakoupeno a co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprody.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.

0: kalhoty si nechávám výhradně jako šít.
1: Uh-huh.
0: Jo? Takže, a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tady galeje.
1: Jak to?
0: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
1: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat
0: tak
1: zkrátka.
0: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je, v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
1: Jasně.
0: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi s mými nákupy.
1: Takže asi tak, dobře.
0: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, norkový, ten, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
1: Jasně, a je vyřešeno.
0: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, tak je to oblečení.
1: Takže přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
0: Určitě.
1: A tak dále. A tak
0: člověk
1: dále.
0: Musí používat mozek.
1: Jasně, jasně, rozumím.
0: No.
1: Dobrá, tak paní Stenko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
0: já
1: závěr neděle
0: taky.
1: A zase
0: děkuji
1: příště u nás.
0: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
1: Určitě, tak léto ještě bude pokračovat.
0: Využijeme sluníčka.
1: Ano. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám, Jitoško.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěl říct, že jsem třeba úplně naprosto imunní. A teda my už jsme asi jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím samozřejmě. Ale jako extra navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujem. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám a takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, jeden řetězec to má šikovně jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě, traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte ale kvůli ekologicky. Nákupů. Ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je možná i levnější.
0: Proč ne? Ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou
0: tak
1: všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvůli ty zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů prodejí. Vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží.
1: Tak,
0: nebo...
1: tak jsem opět imunní. To spíše věc mojí manželky. Dělou tyhle věci spíš jako na manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: řeknu
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci. A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo. No,
0: jakože na zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně
0: to
1: v každý.
0: Koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: že...
1: Ale když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to je ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry. A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já je to z mých jedna z mých manželských povinností.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaší paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky já ti děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to přepnul, zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Mm-hmm. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, mm-hmm. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do schránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný schránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a mm-hmm. jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám. Ne, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, mm-hmm. no.
0: No a co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, hlejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když nebyli sečenou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Nic, ne, ne. Mm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak, no, musím, no.
0: No, tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. No. A když je potřebuju speciálního, tak mi dcery poradí, jako.
0: Jasně,
1: no.
0: Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký potřebič nebo tak, tak to mi poradí, jako, no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano, ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte? Ne.
1: Já se s ním peru, jo, a
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No
0: a jinak, ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo? No,
1: jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako, jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: A hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: Tak to byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový, prázdninový, tak samozřejmě, ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, a myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále. Takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba i jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc, Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Mm-hmm. A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct nad v Kauflandu, no. A prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk. Uh-huh. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem si tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic, někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. Mhm. No, a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to, no, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no, zeptám se třeba u kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela v Picasse a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slavu dají, no což oni slaví chovývají, ne, no slavu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, jo, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. Mm-hmm. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili, tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku. Mm-hmm. Na skládku. No a pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to. Někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
0: Jasně, dobře, ale já vás trošinku, Věro, přesměruju, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale no, mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
1: No to vlastně bylo ve slevě, ale teď, no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, víme, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě...
0: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
1: no,
0: do odpisu.
1: To, tak, no tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
0: Ještě se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
1: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako...
0: Jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba oblečení,
1: jako,
0: nebo...
1: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, v podstatě. Takže no. Jako nekoupit si tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jen na ty slavy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
0: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
1: Jo, tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem
0: určitě.
1: Odpověděla. No.
0: Určitě.
1: Tak nějak prostě.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já si myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
0: No tak to samozřejmě, to s tím myslím, souvisí. To jestli tím souvisí někdo, právě, někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recyktuje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Všem, hlavně zdraví, naslyšenou.
0: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, hezkou noc.
1: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
0: To nevadí.
1: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no. Naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už, víte, malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblý. A já, když něco je zlevněného, tak tam letím. A koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu doma a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
0: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
1: Ne, to nejdu vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady. A já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
0: Aha, to máte těžší o něco, ano.
1: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
0: Jo.
1: Já jsem nenormální.
0: Nedávám to prostě, ano.
1: Nedá mě to, vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
0: Ano, to je pravda.
1: Je tady všechno, tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
0: Ano, ano.
1: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
0: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potravy?
1: To si prohlížím.
0: Sledujete, jo?
1: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
0: Ano.
1: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hlady neumírám, jo?
0: No je.
1: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
0: Jo, kam se to vejde.
1: Kam se to vejde. Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
0: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to určitě.
1: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v krámě, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
0: tak znáte
1: jsem,
0: to zákulisí, ano.
1: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To je jedině mě.
0: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, já vím.
1: Ale s tím člověk nic nenadělá,
0: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
1: Ano.
0: Takže tam
1: ono
0: může být spousta důvodů.
1: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
0: Nebo, tak.
1: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je proti unej. No.
0: Ano.
1: Zkrátka musíme to brát na všechny strany. Ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levního sehnala. Pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
0: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
1: No dobře,
0: paní,
1: to jste hodná.
0: Paní
1: Evo. To jste hodná, ako někdo bude se mnou soucítit.
0: Určitě, jinak děkuju moc, mějte se hezky, hezké dny a ať se vám daří.
1: Taky, mějte se
0: dobrou
1: hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Když jsem k vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
0: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
1: Dobře. Dobře,
0: tak
1: ano.
0: Jo. Dobrou noc.
1: Taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zaloubení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, no možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4, a je tam může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva, a když tam tak mi, když něco potřebují, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, jo, jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: Mnozí to znají, tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečtla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak vám, pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření.
0: Jo.
1: Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme. Třeba,
0: ano, ano,
1: ten,
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na výrobu džem, zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není, a když to kilo, 2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte, pánečku, pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby tak bylo, a když nebude na příště, když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak, říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že ty, za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost,
1: zkrátka. No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu omakat ten materiál.
0: Ano, ano,
1: ale
0: ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou ušitý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodeji v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Ní, takže tam byli, to, tak nakupovali. No,
0: takže, mm-hmm, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak
1: ale
0: taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, no, tak byste využívala
1: takhle,
0: určitě.
1: Když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak to je
1: to
0: super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Proplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
0: ano.
1: Kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju. Jo, taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando, doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv letní období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No, a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to no, prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využili.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky, a vlastně to všechno, co tam koupíte, tak s tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky a jinak je to všecko pod stovku, no a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží?
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jo, takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, no, co a jak. To je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Jako nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně, jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Takže vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano, že ještě ano, jednou ano. Tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně a zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život, tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jakživa mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Vždycky ten hlasík se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neoplývám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusného. Nedopečeného, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ti peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když třešně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másova nebo takových letě, tak na to si dávám pozor, mléční výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím, jiná, rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurky a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. Takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc. Ať se vám daří.
1: Krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky těšit. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy. Otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Tak pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost. Společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit? Kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winkler, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a
4: řekne,
3: je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářo. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winkler charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla na ní štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velký dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád,
6: že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Já bych chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju. Ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo. A tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tobě? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritika a pochválných článků k těm 70-tinám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
5: No dokonce. Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych...
7: Promiň. Ptala, máš to připravený.
6: No, nemám. Teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a to, ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásnej. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže no, kde jsme to byli?
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě s vějířem a s pousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy snad.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříště osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl s kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná a v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blondák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se rezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorko.

0: Máte otázečku, nějaký to čísílo, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
1: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
0: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
1: 23.
0: Tady to bude taková někde ke konci.
1: Když bude zlé,
0: 28, tak... 23.
1: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
0: A voilà.
1: A ono už je to tady.
0: Je to tady?
1: Je to tady.
0: Už to ťuká?
1: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
0: Vy jste už prožil tolik režimů, pojďte.
1: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
0: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
1: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
0: O tom asi?
1: Velmi pochybuji. Velmi
0: a pochybuji. Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
1: Ano.
0: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
1: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás Veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
0: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
1: Ano, ano, ano.
0: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
1: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
0: Nebude.
1: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
0: Jak to? To je prý mužka jenom zlata.
1: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není. Prostě to by nebylo lidský zase.
0: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
1: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
0: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
1: Ano, ano.
0: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
1: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
0: Vy máte 120 kilo?
1: Ano, bruto.
0: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
1: Na rok 2000, ano, teda. To
0: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
1: No tak to nepamatuju.

0: I hezčí věci nepamatuju. No. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. No. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
1: Proč?
0: Nevím, ale nemám nic.
1: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
0: Měl jsem hezký, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
1: vy jste neměl první výstavu?
0: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí
1: si nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho 3. tisíciletí, to je strašný 3. tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, dejte takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
0: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
1: No ale co k němu?
0: No tak je pravda,
1: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kg neměl.
0: Jenomže tu já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale ty, to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
1: Ne? Ne, lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
0: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
1: Před 100 lety.
0: Před 100 lety se vydováděli.
1: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
0: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrádat.
1: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
0: Novýho nemůže
1: nic. Kresbě, grafice.
0: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
1: Jak
0: třeba
1: přiživit slávu.
0: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového. Hmm.
1: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
0: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
1: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu. Žít z práce někoho.
0: A co každý zaslouží? Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
1: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík.
0: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
1: Nic vás netrápí? zdravíčko.
0: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
1: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři, různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.